0: USA.
1: Úsekové měření, o kterém se mluví v Knížské ulici, už se chystá, spuštěné bude, jak od nás víte, do konce léta, a tak se na to připravte. Ano, úsekové měření rychlosti projíždějících aut v brněnské Knížské ulici má být spuštěno nejpozději na konci letních prázdnin. Město už má zpracovaný projekt a nyní s policií řeší technické napojení. Zatím ještě nejsou definitivně stanovené rychlostní parametry na 3-kilometrové silnici a jejich případné změny jsou v jednání. To řekla mluvčí magistrátu Zdeňka Ovalilová. Půjde o první úsekové měření tady u nás. No, tak doufejme, že budeme jezdit, dámy a pánové, tak, jak máme. Teď za volant další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: gostou, jogamos pra cima e balança!
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat mezi naše nejmenší posluchače. Jaké nástroje používá kovář? Tady jsme se dětí ve školce.
1: Kovář používá třeba kladivo, hřebík,
2: oheň, kladivo, potom třeba tyčku, vodu.
3: Kladivo, šroubovák, oheň, ještě vodu.
4: Kov, ty podkovy pro koníčky.
0: Jaké nástroje používá kovář? To byla otázka na naše nejmenší. Teď už běžíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

milovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: To nejlepší po ránu.
2: Ahoj, já jsem Tonda.
3: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
2: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
3: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec.
2: A na procvičení brněnského hantecu.
3: Také soutěžíme o prachy na ruku.
1: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
1: Tyto léta zvládnete s Krokodýlem, protože pro vás máme soutěž o klimatizaci zdarma. Soutěžíme o klimatizaci a stačí poslouchat vysílání a být ve střehu. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity s klimatizační tematikou, neváhejte ani vteřinu a volejte Studio Krokodýla, klimatizace je vaše. Za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. Držíme palce.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, krokodýláci, tak co kdybychom vám nasypali do peněženky 106 tisíc korun? To je slušný balík, co? Peníze, kdy můžete letět s kompletní rodinou na dovolenou a ještě vám zbyde kapesné. Tyto peníze můžete vyhrát za uhodnutí našeho tajemného zvuku.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 tisíc korun. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.
3: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
6: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
7: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Mějte krokodýla v kase každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Pěkné ránko, krokodýláci, relax, tak doufám, že ho po ránu máte. Dneska máme pátek 19. června roku 2026. Svátek má Leoš a tak je Leo. Tak přejeme z krokodýla všechno nej, ať už nějakého znáte v Brně, ve Vyškově, v Horuníně, představy ve Znojmě. Dneska čekáme krásné počasí, teploty budou kolem 33 stupňů Celsia.

0: Tak krokodýláci, přiznejte se, kolikrát vám už zvonil budík, co kace, aspoň dvakrát?
1: Ne, mě jenom jednou, já hned vystřelím.
0: No, tak ta je dobrá, co si dáme do zpráv?
1: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční, podrobnosti za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Šesté raník, zvonění budíku Leny. Smash Mouth. Bruno Mars. A nebo Marek Ztracený.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekáme tropický den, na jižní Moravě teploty kolem 33 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Řekl to radní pro dopravu Petr Kratochvíl, když převzal petici proti omezení, kterou podepsalo přes 2100 lidí.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici v lagunách první a druhé vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Vodu ohodnotili druhým stupněm.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Policie hledá svědky nehody, při níž se ve středu večer vážně zranil cyklista na silnici mezi Holubí Zhoří a Tasovem. Záchranáři ho letecky přepravili do brněnské nemocnice. Zatím není zřejmé, proč spadl na vozovku. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre dosud nejrychlejším gólem na šampionátu Michal Sadílek. Soupeř ale srovnal s penalty.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní omezení částečně komplikuje průjezd v Brně na Drobného ulici před Sportovní. Opravy probíhají také například na ulici Skořebka mezi Vlhkou a Kolištěm. Tradičně zpomaluje převážně nákladní doprava na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Jihlavy od sjezdu na 178. kilometru na Ostrovačice. A na Brněnsku mezi Židlochovicemi a Blučinou je částečně omezený průjezd. Probíhají tam stavební práce. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kupil Šáro.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 6 hodin, 1 minuta, něco extra pro vás.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Tak co, Katka, chtěla by se schladit dneska?
2: Ježišmarja, už by to chtělo, protože ty horka začínají být pomaličko jistě neúnosný.
0: Máme pro vás klimatizaci zdarma. V této hodině vám prozradíme, jak na to, protože ta klimatizace může padnout kdykoliv. Můžete si vyhrát. Gratis.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: Pěkně ranko, jste s Krokodýlem, 6 hodin 11 minut, 19. června roku 2026, dneska bude plus 33.
1: Krokodýl na koupáku.
0: Takové to tepla, tak samozřejmě dnes plus 33 stupňů, tak vás veme. Pro všechny milovníky vody a pohody trošku se ochladit po práci dneska při pátku máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za prvním letošním osvěžením. Otevřeno má koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky a pojďte vyrazit. Otevřel i oblíbený biotop Brno Jih, se kterým soutěžíme o vstupenky, ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní čou a italská zmrzlina. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde je pro vás připravený i nádherný trávníček na slunění. Dneska k tomu budou ideální podmínky. Teploty budou kolem plus 33 stupňů. Pokud si říkáte, co počasí na další dny, na víkend, tak v sobotu čekáme plus 34 a v neděli plus 33. No, bude to na koupáčku.
1: Krokodýl na koupáku.

0: Tohle je parádní Meghan Trainor. 6 hodin 18 minut. Pěkné ránko vám přeje Jirka.
1: A taky Katka, krásné ráno. Máme pro vás předpověď počasí a taky stručné zprávy.
0: Počasí bude fantastické. Dneska teploty kolem 33 stupňů, ale pozor, zítra plus 34, takže tento víkend bude opravdu ve znamení tropických teplot.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Potomci rodiny Hellerových průmyslníků z Hranic na Přerovsku znovu získali 4 obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olej malby starých mistrů, ale přesto zůstanou ve sbírkách Moravské galerie v Brně. České úřady zaslaly odpověď na dopis Evropské komise týkající se možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a někdejšího majitele holdingu Agrofert. Brusel v dopise mimo jiné žádal o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo střetu zájmu. Slovenský parlament včera podle očekávání vyslovil důvěru úřadující vládě premiéra Fica. Kabinet sám hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. V hlavních kategoriích se představí i český reprezentant Filip Salač. Ve třídě Moto 2 chce zaútočit na stupně vítězů. Program na Masarykově okruhu potrvá od dnešních tréninků po nedělní hlavní závody. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: Pěkné ráno, 6 hodin, 19 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Zavratné megaslevy!
13: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
18: Ekokom.

0: Tak Ranko, jedna pára Poláková na Krokodýl.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: 6 hodin 30 minut, no a my vás ochladíme. Katka bude ochlazovat, jo?
2: No tak já myslím, Krokodýl. Že celý Krokodýl. Jasně. Tropické teploty jsou tady a tak má Rádio Krokodýl a Klima Style řešení. Soutěžíme o klimatizaci zdarma, která vás doma příjemně ochladí.
0: Stačí nás pozorně poslouchat, Krokodýla. Jakmile uslyšíte tři soutěžní hity, vlastně jsou s tepelnou tématikou. Dobře poslouchejte, za sebou musí zaznít Katy Perry Hot and Cold, Gwen Stefani Cool, no a potom to bude Elton John Dua Lipa Cold Heart. No a potom, Katko, to už bude pohoda, že?
2: Potom se stačí jako první dovolat do studia 603 103 103 a vyhráváte klimatizaci zadarmo.
0: Je to vaše.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už pojďme s Jakubem, víme, jak to jezdí. Pěkné ráno.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dopravní omezení částečně komplikuje průjezd v Brně na Drobného ulici před Sportovní. Opravy probíhají také například na ulici Skořebka mezi Vlhkou a Kolištěm. Tradičně zpomaluje převážně nákladní doprava na příjezdu do Brna po dálnici D1 z Jihlavy od sjezdu na 178. kilometru na Ostrovačice. A na Brněnsko mezi Židlochovicemi a Blučinou je částečně omezený průjezd. Probíhají tam stavební práce pro Rádio Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pátek 19. června 2026, svátek má Leoš, tak přejeme všechno nejí. 6 hodin 35 minut, krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Kdo by nechtěl dovolenou?
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se na jednu takovou ptali, proč zatím nemůžeme jít na dovolenou do vesmíru.
3: Protože bychom se mohli spát, nebo bychom nemohli dýchat.
4: Nemůžeme tam jet, protože nemáme raketu.
5: Protože pak se nemůžeš vrátit zpátky.
6: Protože ta země koule, která tam žije, tak už tam zůstane navždy ten člověk. A může se udusit a dojde mu kyslík.
0: Proč nemůžeme jet na dovolenou do vesmíru? Na to jsme se ptali našich zlatíček ve školce v Řečkovicích. Tak schválně, Katko, co říkali, že jenom raketa?
2: No, chybí nám raketa, teda potom úplně netoužím. Mně stačí to letadlo, i tak jsem v nervu.
0: Užijte si dovolenou, tohle byly naše zlatíčka, pěkné ráno.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.

0: O šíleném pondělí zpívají Bengals, dneska máme pátek. Katka je ráda, že jo?
1: No je, já se vyspím o víkendu.
0: Víkend pomaličku klepe na dveře a bude parádní. Dneska teploty kolem 33 stupňů, zítra plus 34. Bude krásně na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. S blížícím se závodem MotoGP přichází brněnský dopravní podnik s novými víkendovými linkami, posilou o stovku zaměstnanců a vyhrazeným pruhem pro autobusy. Pro řidiče aut jsou připravena záchytná parkoviště. Premiér Andrej Babiš neplánuje nyní žádnou výměnu ministrů. Řekl to před odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi. Ten odmítl spekulace o své možné primátorské kandidatuře na pražský magistrát. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už víc než 200 obětí, uvedla to zdravotnická agentura Africké unie, podle které se nákaza rozšířila na 875 potvrzených případů. Smrtnost dosahuje 23%. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefala budou dnes závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Kvůli konfliktu na Blízkém východě se koná až nyní jako sedmý v pořadí. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
10: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 kaplech při koupi balení za 16,75 za kus.
10: Bila. To dobré začíná u nás.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: tohle je Krokodýl rok 2000, trošku léta, Be Free, a jo, tak možná, že si zpíváte taky s Krokodýlem. 6 hodin 50 minut, tip pro vás.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A vypadá to, že dneska to bude o první pomoci.
2: Je to tak, v Brně dnes proběhne krajská soutěž první pomoci. Týmy studentů zdravotnických škol Jihomoravského kraje předvedou své dovednosti, a to na modelových situacích, a připravený je i doprovodný program pro veřejnost.
0: No a víc už taky Romana Dvořáčková za organizátory.
3: Hlavním organizátorem této krajské soutěže je střední zdravotnická škola na Jeselské ulici, bude probíhat na několika místech. V budově střední zdravotnické školy na Jeselské ulici, v nedaleké restauraci Music Club v Brně na Opletalově ulici. Hlavní sedíště bude soustředěno na obilním trhu a také na Špilberku. Budou soutěžit týmy zdravotnických škol Jihomoravského kraje. Jejich dovednosti ohledně první pomoci bude hodnotit odborná porota. Většina modelových situací se odehrává na otevřeném prostranství. Vše je přístupné široké veřejnosti.
0: Tip pro vás, Romana Dvořáková, a krajská soutěž první pomoci, tak co ty, potřebovala si někdy pomoci?
2: Zatím ne, ale mně se líbí, že to bude i v restauraci, to se může vždycky hodit,
0: že? To se hodí, že resuscitace.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Pěkně ranko, tady je Krokodýl, Jirka s vámi.
1: A taky Katka, krásné ráno, teď pro vás máme zprávy, předpověď počasí a taky dopravu. Ve zprávách o tom, že dělník ve Znojmě zůstal včera zavalený ve výkopu, víc už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Reduta v 10 hodin. A mimení divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16.30.
3: Rádio Krokodýl.
5: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. hodině Iva Max. Bude Sabrina? A nebo Pěta Radeček? Je tady 7. hodina raní.
7: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě dneska teploty kolem 33 stupňů, zítra plus 34. Čeká nás víkend na koupačku.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7, hezké ráno.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví či města Brna.
3: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: V dramatickou událost se změnil včerejší pracovní den na stavbě. Dělník pracující na náměstí Svobody ve Znojmě zůstal zavalený ve výkopu. Museli ho vyprostit hasiči. Záchranáři zraněného muže transportovali letecky do Brna.
3: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
1: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po kterých budou jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se turnaj hrát v Praze a v Brně. Oznámil to viceprezident svazu Petr Bříza. Šéf českého hokeje Alois Hadamčík je momentálně v olomoucké nemocnici. Ve středu se podrobil operaci.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozdrav letí taky za volant. Jakub je v terénu.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky blokuje provoz dopravní nehoda osobního auta. Zdržíte se zatím ale nárazově. Bouralo se také na Vídeňské z centra před podjezdem železničního mostu. Zatím se tam ale jezdí plynule. A převážně v pravém pruhu zpomaluje nákladní doprava na dálnici D1 od 178. kilometru po Brno. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tylšár.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
9: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
7: Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Pěkeranko dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou přejeme krásné ráno. Chystáme soutěž s brněnským Hantecem.
0: A taky je návod na to, jak vyhrát stupenky na MotoGP tady u nás.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

0: Pěkně ranko, 7 hodin, 12 minut, jsme Krokodýl.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: No a teď jdeme trošku oprášit krásnou brněnskou řeč po ránu. Jménem Hantec a můžete volat, protože soutěžíme.
2: Soutěžíme o 2 vstupenky do brněnského kina Lucerna a to na film Scary Movie. Bude se promítat teď v neděli od 16.50.
0: Tak to legenda v novém kabátku. Tak kdo chce do kina, volá studio 603 103 103 a pozor, Žanek pokládá otázku.
3: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomety, co to je? Betální počágro?
0: Betál, to by mohlo být dneska opravdu jednoduché. Co, Katko, zeptali jsme
2: aktuální?
0: Se? Zeptali jsme se v ulici.
4: Dobrý počasí.
5: Dobrá chalka.
6: Dobrý chlast.
0: Tak dobrý, tak jsem zvědav tedy, jestli to bude chlast počasí.
2: No, obě dvě možnosti jsou jako fajn, že?
0: Pěkně ráno, Krokodýl, kdo tam odkud?
7: Ahoj, tady Jirka, ahoj. Holubic.
0: Zdravíme do Holubic, tak Jirko, ovládáš Hantec?
7: Trošku.
0: Co to je podle tebe?
7: Dobré počasí.
0: Janko,
3: vitální počágro je krásné počasí. Tak vyražte někam na polhazuňk, nejradši s kocorem a mějte bytelný den.
0: Tak jo, je to, tak vyhráváš.
2: Ano, lístky jsou tvoje, děkuji, můžeš zjít toho kocoura, jak říkal Žanek do kina.
0: Vem si kocoura nebo nějakou kočičku. Ahoj.
7: Ahoj.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Oh.

0: 7 hodin 20 minut, pěkné ráno dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou, hezké ráno. Teď pro vás máme stručné zprávy a taky víme, jak nás čeká počasí.
0: Dneska teploty až kolem 33 stupňů. Teď aktuálně měříme v centru Brna krásných 24 stupňů Celsia. Mikulově teploty kolem 22, Vyškov teď hlásí teploty kolem 19 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno, lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Připraveny jsou soutěže, hry, básničky, sportování nebo posezení u ohně. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Odklad budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války. Herečka Kate Blanchett se v příštím akademickém roce stane hostující profesorkou na univerzitě v Oxfordu. Hollywoodská hvězda a dvojnásobná držitelka Oscara bude vyučovat současné divadlo. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s jeho Africkou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Fotbalisté Mexika porazili Koreu 1-0, Kanada suverénně vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcaři zdolali Bosnu a Hercegovinu 4-1. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
0: Pěkné ranko, krokodýláci, u nás si můžete vyhrát i klimatizaci zdarma.
2: Vedra! Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz
2: Rádio Krokodýl.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základy. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
11: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
12: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
14: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Michael Jackson, Beat It, a my pro vás máme něco extra. Ano, máme pro vás soutěže o vstupenky na MotoGP, tak budeme soutěžit, protože do Brna se vrací šampionát MotoGP a s ním taky je nejlepší motocyklový piloti na světě.
1: Je to tak, královské kubatuře se představí Marc Marquez nebo Marco Bezzecchino a fandit se bude samozřejmě i domácí naději Filipu Salačovi. Vstupenky a všechny informace najdete na motogpczechia.com.
0: Ano, a vstupenky můžete u nás vyhrát. Pravidla jsou jednoduchá. Stačí nám trošku zaimitovat zvuk motorky, tedy po okruhu, tak jak budou jezdit závodníci MotoGP. A tak toto vypadalo.
2: Dobrý den, tady Petra.
3: 3, 2, 1, jedem! Bacha, zatáčka na pravou ruku. Vyjíždíte ze zatáčky, mírná levá rovinka, jedem. Petro, je to vaše, už dojte, neutrál, zabrzděte. Tak gratulujeme, užijte si to, mějte se hezky. Zatím, naschranou.
0: Soutěže o vstupenky na MotoGP, Katko, mně se líbí, že vlastně vyhrávají celkem ženy, že jo, že volají.
1: Včera se nám dvakrát ráno dovolali ženy, já jsem taky vždycky překvapená, protože dost často volají i do soutěže o vstupenky na Kometu nebo na Zbrojovku.
0: No tak i pro všechny ženy soutěž o vstupenky na MotoGP je. Teď pozdravíme italské fanoušky, kteří přijeli do Brna. Je mi amor.

0: Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
2: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky blokuje provoz dopravní nehoda osobního auta. Zdržíte se zatím ale nárazově. Bouralo se také na Vídeňské z centra před podjezdem železničního mostu. Zatím se tam ale jezdí plynule. A převážně v pravém pruhu zpomaluje nákladní doprava na dálnici D1 od 178. kilometru po Brno. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšár.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Hit za hitem.

0: Guetta, tedy Swims a taky Tones and I. 7 hodin 36 minut, tady je Krokodýl.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A teď už bere mikrofon Katka, vyráží do školky.
2: Ve školce Králově Poli jsme se ptali, proč nosí paní doktorky bílý plášť.
3: Protože je to moderní. Protože když se zašpiní, tak jim to nevadí.
4: Protože je doktorka doktor.
5: Protože olečují. Olečují pacienty.
6: Protože aby poznali, že jsou to paní doktorky a paní doktoři.
7: Protože vnitřek je celý bílý.
0: Proč mají doktoři bílý plášť? No já jsem si taky všiml, že vlastně jsou trošku rozlišení v těch nemocnicích, že? Někdo má žlutej,
2: zelenej,
0: bílej. Tak na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýla. Pěkné ráno.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Michal Hrůza na Krokodýlo, 7 hodin 40 minut, dnešní ráno s Katkou.
1: A taky s Jirkou, teď pro vás máme stručné zprávy a předpověď počasí.
0: Pěkné ranko, příjemné počasí, dneska 33 stupňů, zítra 34, bude to počasí, řekl bych, na plavky, na sukně, na trenky a možná i na ručníky.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno. Potomci rodiny Hellerových průmyslníků z Hranic na Přerovsku znovu získali 4 obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů, ale přesto zůstanou ve sbírkách Moravské galerie v Brně. České úřady zaslaly odpověď na dopis Evropské komise týkající se možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a někdejšího majitele holdingu Agrofert. Brusel v dopise mimo jiné žádal o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo střetu zájmu. Slovenský parlament včera podle očekávání vyslovil důvěru úřadující vládě premiéra Fica. Kabinet sám hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové zodpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Mistrovství světa silničních motocyklů se po roce opět vrací do Brna. V hlavních kategoriích se představí i český reprezentant Filip Salače ve třídě Moto 2 chce zaútočit na stupně vítězů. Program na Masarykově okruhu potrvá od dnešních tréninků po nedělní hlavní závody. Takové jsou stručné zprávy, hezké ráno.
3: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Volí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
6: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
9: Pitkin!

0: hosti sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Využijte jak pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Je to tady krokodýláci, tak Brno žije motorkami. MotoGP, je to tak, Katko?
1: Je to tak, v centru Brna se taky konají samozřejmě slavnosti Brno, které jsou součástí této akce. No a dneska, na co se tam můžete těšit, tak v rámci programu od 9 do 16 hodin tam bude přenos tréninku Moto2, Moto3 a MotoGP. Potom od 17 do 19 hodin vystoupí brněnská kapela Víčko. Tu vystřídá od 20 do 21.30 Red Hot Chili Peppers Revival, no a od 10 hodin do půlnoci bude hrát DJ.
0: Pokud si říkáte, kdy a kde, no, krokodýláci dnes. Oficiální fanzóna MotoGP na brněnském náměstí Svobody s městskou částí Brno střed, no a samozřejmě i s rádiem Krokodýl, ale hlavně, Katko, je tam vstup zdarma.
1: No, tak to je nejdůležitější.
0: Se hodí, jo.
2: Rádio Krokodýl 103 FM.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýl Šenis, jeden smajlík, 2 minuty před 8 ranní, s vámi Jirka.
1: A taky Katka, hezké ráno. A ve zprávách o tom, že plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na novou animovanou komedii Toy Story 5 Příběh hraček. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které se postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Jaké? Zjistíte v brněnském kině Lucerna, a to v pátek 19. června v 15.45.
2: Radio Krokodýl. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
2: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 8. ranní letní hity Krokodýla Ever Loving. Bude Puff Daddy. A nebo partička Miraj. Tak trošku nádech léta v 8 ráno.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Fantastický víkend, možná na motorkách, možná na koupáku. Dnes 33, zítra plus 34, v neděli plus 33 stupňů, bude krásně.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Plánované omezení tramvají přes náměstí Svobody v Brně se zatím neuskuteční. Bude se jim zabývat až nové vedení města, které vzejde z podzimních voleb. Řekl to radní pro dopravu Petr Kratochvíl. Převzal petici proti omezení, kterou podepsalo přes 2100 lidí.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Vodu ohodnotili 2. stupněm.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
1: Policie hledá svědky nehody, při níž se ve středu večer vážně zranil cyklista na silnici mezi Holubí, Zhoří a Tasovem. Záchranáři ho letecky přepravili do brněnské nemocnice. Zatím není zřejmé, proč spadl na vozovku. Čeští fotbalisté ve svém 2. utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V klíčovém zápase v Atlantě otevřel v 6. minutě skóre v dosud nejrychlejším gólem na šampionátu Michal Sadílek. Soupeř ale srovnal s penalty.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Jakub je s námi v terénu. Jak to jezdí?
10: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky stojí osobní vozidlo po nehodě. Bouralo se také na Svatoplukově ulici do Židenice za sjezdem z mostu Svitava. Zdržení tam narůstá. S kilometrovou kolonou počítejte na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou. A hlavně kamionová doprava zpomaluje mezi kilometry 172 a 196 na dálnici D1 z Prahy do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
11: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: To je peněz jako želez.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Katka to sype po tisícovkách. Kolik to máš?
2: Počítám a je tam 106 400 korun za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
0: Ano, budeme soutěžit, tak za okamžik vám dáme šanci vyhrát tyto prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 000 korun. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.
3: Život plyne dál.

0: dokud... Na Krokodýl Miraj chci tančit, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Tohle je peněz jako želez, hlavně jsou to peníze od nás, pro vás a můžete si za ně pořídit, co budete chtít. Kolik máme?
2: Máme tady pořádný ranec 106 400 korun a vy můžete vytáčet studio Krokodýla 603 103 103.
0: A ty prunci, co je toto za zvuk? Pojďte do toho, krokodíláci, telefonní linka je volná a my zvedneme. Radio Krokodýle, kdo tam, odkud?
3: Ahoj, tady Kristýna.
0: Ahoj Kristý, odkud nám voláš?
3: Ze Slavkova.
0: Pojď nám říct, jak by si naložila s těmi penězi.
3: No tak jako všichni na dovolenou.
0: Mm-hmm. A kam bys letěla? Destinace?
3: No určitě někam do tepla, i když tady budou teď tropy taky, ale moře je moře.
0: Tak typuj, hádej, co to je.
3: Zkusím škrabání nechtem po džínách.
0: Dobře, škrabání nechtem po džínách. Co na to arbitr, je to ono nebo ne?
2: Ani
0: tohle to není. No.
3: Tak někdy příště.
0: Mějte se krásně, škrabat se budeme, ale zatím bez peněz.
2: A na zádech.
0: A na zádech. Ale vy je můžete vyhrát, tak co to může být?
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora.

0: Krásné ranko, 8 hodin, 18 minut, tak co si dáváte, nějaké kafíčko? Katka si tady možná teďka dala čaj, že jo?
1: Čaj.
0: Ano, máme pro vás ruční přehled zpráv, počasí dneska plus 33, bude tam nádherně.
2: Rádio Krokodýl, ranní přehled.
1: Dobré ráno, s blížícím se závodem MotoGP přichází brněnský dopravní podnik s novými víkendovými linkami, posilou o stovku zaměstnanců a vyhrazeným pruhem pro autobusy. Pro řidiče aut jsou připravena záchytná parkoviště. Do Evropy přichází mimořádná vlna veder, způsobí meteorologický jev zvaný jako tepelná kupole, která uzavře část kontinentu pod rozpálenou pokličku. Modely navíc naznačují, že horké počasí by mohlo přetrvat až do konce června. Epidemie eboly si v Kongu vyžádala už víc než 200 obětí. Uvedla to zdravotnická agentura Africké unie, podle které se nákaza rozšířila na 875 potvrzených případů. Smrtnost dosahuje 23%. Fotbalová zbrojovka představila novou vizuální identitu. Po více než 9 měsících příprav vzniklo nové logo, vlastní typografie i jednotný systém klubové komunikace. Nový znak ve tvaru štítu odkazuje na Moravu a historii klubu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22:30 Ohňostroj Česka s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm. To jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
4: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 8 hodin 21 minut.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Radio Krokodýl.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
6: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
5: Byla. To dobré začíná u nás.
7: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
8: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
9: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
10: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
11: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
12: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
13: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
15: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
16: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
17: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
18: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
19: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl.
20: Vaše nejvěrnější rádio.
19: Stále s vámi.

0: Bryan Adams na Krokodýlo a my pro vás máme něco extra.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Katka vás bude chladit. Ne, my vás budeme.
2: Krokodýl, tropické teploty jsou tady, ale s Krokodýlem a Klima Style budete hezky v chládku, protože soutěžíme, jak už bylo řečeno, o klimatizaci zdarma.
0: Ano, tohleto se to hodí, ale stačí vychytat po sobě tři hity. S klimatizační technikou mají vždy něco společného s horkem nebo chladem. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. A až zazní Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Tak vás budeme chladit, že, Katko?
2: Musíte ale zavolat jako první do studia na 603 103 103 a klimatizace bude vaše.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už pojďme s Jakubem, víme, jak to jezdí.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na ulici Zvonařka u autobusového nádraží směrem na Pisárky stojí osobní vozidlo po nehodě. Bouralo se také na Svatoplukově ulici do Židenice za sjezdem z mostu Svitava. Zdržení tam narůstá. S kilometrovou kolonou počítejte na cestě od Bystrce k Žabovřeské ulici před sjezdem na Veslařskou. A hlavně kamionová doprava zpomaluje mezi kilometry 172 a 196 na dálnici D1 z Prahy do Brna. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptilšar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my se přesouváme do školky na Lesné.
2: No a my se jdeme podívat za našimi zlatíčky, no a zeptáme se, za co nejvíc maminka nadává tatínkovi, tak schválně, jak je to u tebe, Katko?
1: Já nikdy děti? Tohle já nedělám.
2: No ale počkej. Fakt ne?
1: Čekám, ne?
3: Oni si v sobě nadávají, protože má každý jinou náladu a pak na sebe křičí a že něco je špatně.
4: Třeba maminka pošle tatínka nakupovat a tatínek přijde pozdě až třeba večer a mouka mu tak nadá a zařve, že ho zavře na týden do pokoja.
5: On se někde zdrží, mamka už na něho trpá a pak se načtve.
2: Tak co? Jak to děláš ty, Katko?
1: Já jsem hodná, ale jestli maminka pošle tatínka na týden do pokoja, jak říkal to děťátko, musí být tatínek přešťastnej.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.
6: Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás.

0: Sebastian, krokodýl hledám. Vy už nehledejte, našli jste krokodýl. Tohle vaše rádio. Pěkné ráno. 8 hodin 40 minut dneska s Jirkou.
1: A taky s Katkou pěkné ráno. Teď pro vás máme stručný přehled zpráv a taky předpověď počasí.
0: Teď se dívám na aktuální teploty. Představ si 8 hodin 40 minut a už máme 27 stupňů v centru města.
1: Krása.
0: Dneska plus 33, zítra plus 34.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno, lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Připraveny jsou soutěže, hry, básničky, sportování nebo posezení u ohně. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. Herečka Kate Blanchett se v příštím akademickém roce stane hostující profesorkou na univerzitě v Oxfordu. Hollywoodská hvězda a dvojnásobná držitelka Oscara bude vyučovat současné divadlo. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Fotbalisté Mexika porazili Koreu 1-0, Kanada suverénně vyhrála nad Katarem 6-0 a Švýcaři zdolali Bosnu a Hercegovinu 4-1. Tolik přehled zpráv, pěkné ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy

0: Jižní ráj. Těšíme se na vás.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
7: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
6: To bude lepší než hodina přírodopisu.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
9: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
9: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
9: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
10: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
11: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.
2: Když ti vítr

0: žádné Ježíš. MIG 21, 8 hodin 52 minuty. Možná už pro někoho pěkné dopoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Brno plné motorek a my vás zveme nejprve na Svobodák.
2: Ano, tam se konají slavnosti Brno. Dneska tam bude probíhat přenos tréninků Moto 2, Moto 3 a Moto GP. Taky vystoupí brněnská kapela Víčko nebo Red Hot Chili Peppers Revival a do půlnoci bude hrát DJ.
0: No a taky se na to chystá i policie České republiky Brno. Pavel Švab je tady s námi, také co chystáte všechno?
3: Dobré ráno. Jihomoravští policisté právě v těchto chvílích startují opatření k nadcházejícím motocyklovým závodům. I když je červnový termín aktuální zastávky mistrovství světa tak trochu neznámou, stále platí základní pravidla. Jedete-li až na okruh autem, vyrazte s předstihem, nachystejte si všechny potřebné dokumenty k parkování a jeďte pouze tam, kam máte oprávnění. Respektujte pokyny pořadatelů. Největší nápor aut lze tradičně očekávat v neděli ráno a pak odpoledne po skončení závodu. Kdo může nechat auto doma, zadarmo ho převezou autobusy městské dopravy od bohunického terminálu. Tam také směřují dvě posilové tramvajové linky. Řidiči, kteří lokalitou pouze projíždějí, musí v inkriminovanou dobu počítat s velmi hustým provozem a řídit s o to větší opatrností. Přejeme krásný víkend a těšíme se na slyšenou v pondělí.
2: Tak tolik ke startující velké ceně mluvčí policie Pavel Šváb a my přejeme hezký pátek.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.

0: Taylor Swift na Krokodýlo, 8 hodin 58 minut, Katka chystá čerstvé zprávy.
1: Hezké ráno a ve zprávách i víc o tom, že dělník ve Znojmě zůstal včera zavalený ve výkopu.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkný pátek, zveme vás dnes do divadla. Operu Hurvínek prodává nevěstu, nabízí divadlo Reduta v 10 hodin. A mimení divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16.30.
4: Zveme vás do muzea. Turistická sezóna je v plném proudu a Technické muzeum v Brně zve nejen do své hlavní budovy, ale také na 6 jedinečných mimobrněnských technických památek. Navštívit letos můžete Starou huť u Adamova, Šlaghamr v Hamrech nad Sázavou, Kovárnu v Těšanech, Větrný mlýn v Kuželově nebo Vodní mlýn ve Slupy. Každá z památek nabízí jedinečný pohled do historie techniky, řemesel i života našich předků. Více informací a otevírací dobu na památkách najdete na www.tmbrno.cz/všechny/památky.
2: Radio Krokodýl. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Po 9. hodině 90. v 9. to nejlepší z 90. let. Bon Jovi. Labuš. Nebo partička holky. Devadesátky v devět, za minutu máme devátou.
6: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brně teď teploty kolem 27 stupňů, Rosice hlásí 23, šplhat to bude k tropickým 32 stupňům Celsia.
7: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Poslední volný hrob v čestném kruhu na Ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví či města Brna.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: V dramatickou událost se změnil včerejší pracovní den na stavbě. Dělník pracující na náměstí Svobody ve Znojmě zůstal zavalený ve výkopu. Museli ho vyprostit hasiči. Záchranáři zraněného muže pak transportovali letecky do Brna.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
1: Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po kterých budou jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. Pokud Česko uspěje s kandidaturou na pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031, bude se hrát turnaj v Praze a v Brně. Oznámil to viceprezident svazu Petr Bříza. Šéf českého hokeje Alois Hadamčík je momentálně v olomoucké nemocnici. Ve středu se podrobil operaci.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a pojďme na silnice, víme, kdo jezdí teď aktuálně s Jakubem.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Kvůli zúžení se zdržíte pár minut na Drobného ulici před Sportovní. Ucpaná je také ulice Milady Horákové za Kolištěm. Pravý pruh stále zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi kilometry 174 a 196. A na cestě ze Znojma na Pohořelice před Branišovicemi dejte pozor na nepojízdný autobus. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Tak by mě zajímalo, co dělala Katka v roce 1995 v létě. Vzpomeneš si?
1: 1995, to jsem byla malá, ne, to si nemůžu pamatovat.
0: Byla malá? Kolik ti bylo?
1: Počkej, no tady za mnou se někdo směje, 17, myslím.
0: Tak jdeme zazpomínat na tuhletu éru. 99 začínají Zlabuš, rok 95.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin a 14 minut a krásný pátek přeje z Krokodýla Katka. No a taky dnešní dopoledne patří hitu vašeho života, o který si píšete na e-mail program@krokodil.cz. No a dneska hrajeme podle Lucie z Pohořelic. Píše, že tenhle song, který vybrala, jí okamžitě připomene jedno parádní léto. Slunce, kamarády a taneční parket, ze kterého se jí prý vůbec nechtělo domů. Tak jakmile prý zazněla Yolanda Be Cool, musela jít okamžitě tancovat. Pojďte si teda taky minimálně hezky zavrtět na židli, třeba v kanclíku, společně s Krokodýlem.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Přátelé, počasí už vybízí vyrazit k vodě, no a kde si tedy užít koupačky a u toho poslouchat krokodýla, tak jako první letos otevřelo koupaliště Kraví hora s parádním výhledem na Brno. Otevřeno má i oblíbený biotop, ideální pro ty z vás, co chtějí přírodní koupání a k tomu italskou zmrzku. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde mají otevřenou bránu do kořán a taky nádherný trávníček na slunění. V centru Brna máme aktuálně 27 stupňů a slunečno, tak hurá k vodě s krokodýlem.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská Laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské Laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
7: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
1: Je dobré být spolu.
13: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: A jde se soutěžit 4 minuty po půl desáté. Připravena pro vás linka 603 103 103 a mám tady střihnutou ukázku velmi známého hitu Krokodýla a stačí mi jméno interpreta nebo název písničky. No a co tady pro vás dneska mám, tak nabízím dvě vstupenky na festival Vesuv, který se koná na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov, a to 4. a 5. července. Vystoupí Škvor, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a taky další muzikanti. Tak jsem zvědavá, jestli už máme někoho na lince Krokodýla. Vypadá to, že ano, krásné dopoledne, Krokodýl Katka, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Ondra.
1: Ondro, zdravím. Z Brna, z práce?
2: No, z práce ne, zrovna teď jsou na zahradě.
1: Na zahradě, no tak tam máte ale nádherně, co?
2: Ondry, žerou mě muchy.
1: My jich tady máme v rádiu plnou kuchyňku, takže vím, o čem mluvíte. Tak připraven, můžu pustit tu ukázku hitu?
2: Jasný.
1: Tak jdeme na to.
0: 3, 2, 1, go!
1: No, tak co na to říkáte?
2: Já nevím.
1: Nevíte, ani neskusíte?
2: Není to republika?
1: Není. One Republic to nejsou. Tak někdy příště, krásný den a zdravíme na zahradu. Naschledanou.
2: Co teda bylo?
1: No a dáme šanci dalšímu z vás. Můžete volat 603 103 103, jestli tušíte, co to bylo za ukázku, kdo to zpívá, jak se to jmenuje. Hezké dopoledne, Krokodýl.
3: Ahoj, tady Alena.
1: Alenko, zdravím tě, co typuješ, jak jsi to slyšela?
3: Teďka nejsem jistá úplně interpretem, ale písnička Apologize.
1: Apologize, výborně. A zkusíš tipnout, kdo to zpívá?
3: Já jsem si to taky myslela, že One Republic, ale...
1: Ne, je to Timbaland. Jo, je to Timbaland, no ale ta správná odpověď stačilo Apologize, to znamená, že jdeš na festival Vesuv, tak ti strašně blahopřeju. Ale tak si to tam užij, zůstaň mi na telefonu, ať máš krásný víkend, papa.
3: Ano, ahoj.
1: No a teď si to dáme, přátelé, úplně celé, tak tohle byl dnešní hit v jedné sekundě Krokodýla. Užijte si ho a mějte hezké páteční dopoledne s Krokodýlem.

0: velmi, velmi vydařený hit od Timbalanda Apologize tady u nás na Krokodýlu, kdy pro vás samozřejmě chystáme taky další hudební hity 90ky v 9 a bude Inner Circle. Na, na, na, na, na, na. Taky Mr. President. No a nebo Chumba Wamba. Držte dál Krokodýla, mějte hezké dopoledne.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivářů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
2: Radio Krokodýl. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
3: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sszslesna.cz.
4: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo den práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš pátý zdarma.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
5: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
4: Pršet nebude, váš Bolek.
6: Bylo nebylo, v krajišti Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká to na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Kysnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
7: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
8: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině.

0: kapela The Corrs tady u nás na Krokodýlu uzavírá dnešní dopolední hodinku. Bude 10, to znamená čas na další čerstvé informace. Petra má zprávy.
1: Hezké dopoledne. Hra z Masarykovy univerzity pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. I o tom za chvilku.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Už brzy Tiki Taka Live. Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě. Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Horlický. Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. z Krokodýla Shakira.

0: nebudou chybět činasky. Za 3/4 minuty bude 10.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nádherně jasno, v průběhu dne čekáme, že bude polojasno a k tomu tropické teploty 31 až 34 stupňů.
3: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalit a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Hrou provázejí 3 postavičky, které děti zábavnou formou vedou k objevování, zkoumání a hledání souvislostí. Na rozdíl od běžných testů se program zaměřuje na proces uvažování. Sleduje a vyhodnocuje, jak děti experimentují a ověřují hypotézy. Vláda chce zřejmě znovu otevřít otázku pojmenování našeho státu zahraničí. Šéf české diplomacie Petr Macinka řekl, že mu vadí pojmenování Čechia a rád by se po 10 letech vrátil pouze k variantě Czech Republic. Podle jeho slov by změnu uvítala většina ministrů. Německá Mohuč schválila nové formy pohřbu, které budou od léta možné například s domácím mazlíčkem nebo v urně ve vodě. Novinkou bude také rozptylová loučka, kde se bude popel ukládat pod trávník. Tento způsob umožní zaměstnancům hřbitovů sekat trávu a zároveň zachovat klid zemřelých. Motocyklový jezdec Filip Salač se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce. Výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. 9. díl mistrovství světa dnes zahájí tréninky. Zítra jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP a v neděli hlavní závody.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne taky na silnice, kde aktuální situaci sleduje Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Nádražní ulici na úrovni hlavního nádraží došlo ke srážce osobního vozidla s motorkářem. Průjezd je tam omezený částečně. Na Brněnsku na cestě od Pohořelic na Židlochovice za sjezdem z D52 komplikuje průjezd nehoda osobního vozidla s autobusem. Na D52 na 17,5 kilometru směrem na Pohořelice z Brna narazilo osobní auto do dopravního značení. Zdržení je v místě ale minimální. A pravý pruh stále zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy mezi kilometry 174 a 196. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kup Tilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

minuty po desáté. Hezké páteční dopoledne vám přeje Katka Horáková. No a na Krokodýlu stále hrajeme o klimatizaci zdarma. Jak na to, jak vyhrát, o tom víc už za pár minutek, tak buďte s námi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Zadarmo.
1: Teplota stoupá, taky už se začínáte pomaličku potit. No není divu, léto je tady a v neděli nás čeká ofiko první letní den a k tomu samozřejmě tropy. Aby vám bylo příjemně, od toho máte krokodýla a taky klima style. No a soutěžíme samozřejmě o klimatizaci zdarma. Stačí vychytat, jak my říkáme, 3 klimatizační hity, ve kterých to slovíčko o ochlazení najdete. Za sebou tady musí zaznít Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. A Elton John Dua Lipa Cold Heart. No, kdo se pak dovolá jako první na 603 103 103 do studia Krokodýlama, Klimošku doma.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4-roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forděčky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nazdar, rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametyst. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametyst.cz.
4: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
5: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
4: To bude lepší než hodina přírodopisu.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
1: Ekokom.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Je dobré mít se kam vracet.
12: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Je to tak, krokodýl šetří vaši peněženku a proto dnes vybírá brněnský restaurant Havana, kde můžete poobědvat brokolicový krém s opraženou houskou a k tomu trampský guláš s fazolemi a klobásou a chlebem. To celé za 100 korun, tak si nechte chutnat.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A pokud se vám dnes v centru Brna v tom horku neudělá dobře, buďte v klidu, protože první pomoc bude velmi blízko. V Brně dnes probíhá krajská soutěž první pomoci, to znamená, že týmy studentů zdravotnických škol Jihomoravského kraje předvádí své dovednosti na modelových situacích a připravený je i doprovodný program pro veřejnost. Tak se pojďte mrknout na šikovnost budoucích zdravotníků. Právě v této chvíli až do 13 hodin je najdete na obilním trhu anebo na Špilberku, jak jinak než s Rádiem Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
5: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Zavratné mega slevy.
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýle Cheryl Cole pro vaši lepší páteční náladu. Blíží se 11. hodina, to znamená čas zjistit, co je nového. Petra nese zprávy.
1: Hezké dopoledne, na obilním trhu je dnes rušno. Co se tam koná, uslyšíte za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. z Krokodýla Oscarova píseň Huntrix. Dáme si Tinu Turner. A taky pro všechny hejtry Cizí zeď. Tři čtvrtě minuty a bude 11.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Není co natahovat, počasí dneska jednoduše a jasně, krásně slunečné a k tomu až 34 stupňů.
6: Partner pohodového počasí. Lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšistínění.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se dnes koná krajská soutěž první pomoci. Týmy studentů zdravotnických škol Jihomoravského kraje předvádí své dovednosti na modelových situacích. Připraven je také doprovodný program pro veřejnost. Šikovnost zdravotníků mohou zájemci obdivovat až do 13 hodin na obilním trhu nebo na hradě Špilberku. Okolo ceny dálničních známek pro příští rok zatím panuje nejistota. Koalice avizovala, že je dál zdražovat nechce. Kabinet ale zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se obává, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata a zastropování ceny se nestihne tak, aby platilo už příští rok, což byl původní plán. Americký prezident Donald Trump se chce po dohodě s Íránem začít věnovat Severní Koreji. Dnes to uvedl jihokorejský prezident Lee Jae-myung. Oba se podle něj shodli na tom, že krátkodobým cílem by mělo být zastavení jaderného programu KLDR. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a osmička mužstev ze třetích míst.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Mezi šoféry teď vyrazíme s Jakubem.
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Hradecké ulici u odbočky na Řečkovice na cestě z centra došlo ke srážce dvou osobních vozidel. Kolona má téměř 2 kilometry. Na 11. kilometru dálnici D2 ze Slovenska na Brno stojí v pravém pruhu motorka. Projíždíte kolem opatrně, kamiony musí vybočovat. A předušované kolony hlásí řidiči z D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Momentálně už od 166. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Tilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

11. hodině na Krokodýlu Klasika, Krokodýl Cestovatel a já se budu ptát na název jednoho jihomoravského zámku. Za malou chviličku můžete vyhrát vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostrojů na Přehradě, tak si to nenechte ujít. Krásný pátek přeje Katka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl cestovatel.
1: 11 hodin 20 minut. Krokodýl cestovatel připraven a pokud vy také, tak volíte studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. Půjde o ohňostroj, který nad přehradou vypukne 1. července od 22:30. No a vy můžete být u toho přímo takhle hezky zblízka a budu se ptát, koho pak hezké dopoledne, Krokodýl, kdo je na lince?
2: No, ahoj, Luboš.
1: Ahoj, Luboši, odkud nám voláš?
2: Z Líšně.
1: Z práce. Jak to jde v pátek?
2: No, jde to blbě, ale jde to.
1: A už se aspoň blížíš konci pracovní doby pomaličku?
2: Ne, až do 18.
1: Jo, tak ti přeju, ať to rychle utíká, a teď ti taky přeju, abys odhalil ten zámek, na který se ptám. Takže můžu začít nápovědy?
2: Ano.
1: Tak fajn, jdeme na název pozdně barokního zámku z druhé poloviny 18. století. Najdeme ho na Blanensku, kde nás ladíte na 91,9 FM, no a nachází se na vyvýšenině v bezprostřední blízkosti souměstí Rájec Jestřebí. V prostorách tohoto zámku probíhají každoročně noční prohlídky a taky se zde na přelomu února a března pořádá tradiční výstava kamelí a květinových aranžmá, což je pro tento zámek naprosto typické. Tak jaký je jeho název?
2: Rájec nad Svitavou.
1: Rájec nad Svitavou, je to správně, a vstupenky na ozvučenou tribunu na přehradu na ohňostroj jsou tvoje, tak velká gratulace.
2: Děkuji.
1: Tak mi zůstaň na telefonu a ať ti to v práci frčí. Čau, čau.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte. Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
0: Rádio Krokodýl, Katka Horáková.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
7: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
6: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
6: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodvězdami.cz.
9: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě.
10: Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490.
9: Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka.
10: Kupuj na ticketportal.cz.
11: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
12: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
13: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
18: Je dobré mít se komu svěřit.
19: Vaše nejvěrnější rádio.
20: Stále s vámi.

0: La Isla Bonita a Madonna tady u nás na Krokodýlu 4 minuty po půl 12. Hezké dopoledne. Před námi další hity opět a Radeček, taky Milky. No a pak už 106 450 korun za náš krokodýlí zvuk. Nenechte si to ujít.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Kdo už netrpělivě čeká na krokodýlí zvuk, tak se právě teď dočká. Linka 603 103 103 je k dispozici a někoho už tam máme. Hezké dopoledne, krokodýl. Evi, já vás zdravím. Ve hře 106 450 korun. Na co by to šlo ve vašem případě? Nevíte? Tak já bych věděla hned. Ano? Už se slyšíme líp, už se slyšíme lépe, děkuju.
2: Ano, ano.
1: Takže jste říkala penízky, Evi, že byste dala dětem?
2: Dětem, ano.
1: A nebo byste to ještě za něco roztočila?
2: A nebo něco zubaž, nebo takový.
1: Mm-hmm. Tak vám držím pěsti. A ptám se, co je tohle za zvuk, nejdřív si ho dáme. A teď už je to na vás, to drama přichází, co typujete?
2: Mlýnek na sůl, jak jsou ty jednorázový takový.
1: Myslíte takovej ten otáčecí, tu kořenku?
2: Ano, ano,
1: jo.
2: Ano.
1: Mm, dobře, je mi to jasný a arbitr zná odpověď a ta zní takhle. Tak ani solnička, taková ta kořenka, to není, je mně to líto. Tak někdy příště mějte se krásně, hezký víkend. Naschledanou. Do příštího soutěžního kola opět přihodíme nějaký ty penízky, tak buďte s krokodýlem.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádi si pochutnáváte na poctivé domácí české kuchyni? V tom případě je pro vás restaurace Na knoflíku ta pravá. Kromě stálého jídelního lístku, denně výběr z 5 menu a široká nabídka piv z malých českých pivovarů. Restaurace Na knoflíku, na Běhounské 9.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Polí Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
4: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. brunofamilypark.cz.
5: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
6: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
8: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: motýly v břiše možná slyšíte nebo cítíte právě teď a možná to bude i hlady. Blíží se 12. polední z krokodýla. Krásný den přeje Katka, no a taky Petra, která má zprávy.
1: Hezké poledne. Urny spisovatele Kundery a jeho ženy jsou uloženy na ústředním hřbitově, i o tom už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna na novou animovanou komedii Toy Story 5 Příběh hraček. Oblíbená parta hraček se vrací v novém dobrodružství, které se postaví před výzvu odpovídající dnešní době. Jaké? Zjistíte v brněnském kině Lucerna, a to v pátek 19. června v 15:45.
3: Krokodýl.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: K dnešnímu obědu z Krokodýla Edward Maja. Taky Nana a Lonely.

0: Tak za půl minuty bude 12 hodin.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes naměříme ve stínu až 34 stupňů a sluníčko nám tady bude přát.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký pátek.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví a města Brna. Ministerstvo školství předložilo návrh na významnou proměnu systému, který zajišťuje přidělování asistentů pedagoga. Nově by školy na základě počtu tříd, žáků a dalších parametrů dostali přidělené asistenty a sami rozhodovali, kolik z nich půjde do jednotlivých tříd a jaký bude poměr úvazků. Britské poště trvalo celých 19 let, než otci dvou dětí doručila dopis pro mladé rodiče, který si objednal v době, kdy jeho dcera byla ještě malá a syn byl teprve na cestě. Dnes jsou oba už na univerzitách, takže výchova byla zjevně úspěšná i bez rad z odborného tisku. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na meetingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: V Brně se nám aktuálně dořešuje nehoda v Hradecké ulici u odbočky na Řičkovice směrem na Svitavy. Dále v Ivančicích v Oslavanské ulici na kruhovém objezdu došlo ke střetu osobní auta s nákladňákem. A na D2 na prvním a půltém kilometru ve směru od Bratislavy na Brno, tak tam se srazila dvě osobní auta. Nehodu na místě vyšetřuje policie, s kolonou počítejte od třetího kilometru, tak šťastnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: centru Brna se dnes předvádí školáky první pomoc. Co by zvládl Jirka?
1: Já možná umělé dýchání.
0: To jsem přesně říkala, to by ti šlo.
1: Možná i nějaké se.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde tatínek do hračkářství a že zhání dárek pro dceru. Máte nějakou barbínu? Ano, buď za 300 korun svobodnou, nebo za 800 rozvedenou. Cože? No tak svobodná je mladá, pěkná, no a rozvedená je ošoupaná stará. No tak asi tu svobodnou, je hezčí, je levnější. A proč je ta druhá dražší? No, tak ta rozvedená, tak k té je Kenův auťák, Kenův barák.

Jděte třeba i do bazénu, my se na koupaliště podíváme ještě dneska odpoledne s krokodýlem. No a za okamžik už taky Zlatíčka, naši nejmenší posluchači z brněnských školek. Pěkné odpoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Teď už jsme ve školce v Řečkovicích. Těch prcků se dneska ptáme, proč máme zuby.
2: Aby jsme mohli kousat maso nebo jablíčko.
3: Jo, aby jsme mohli kousat maso nebo jablíčko.
4: A nebo hruštičku.
5: Když se máme ráda hrušku.
6: Protože by jsme mohli kousat maso hrušku.
1: Proč máme zuby? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů ve školce v Řečkovicích. Tak zdravíme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: Na uši stáme ohňostroje a dronovou show.
0: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
7: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
0: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
8: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: 12 hodin, 23 minut.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
9: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
10: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
9: Pršet nebude, váš Bolek.
11: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
12: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
13: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
14: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom.
17: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

MotoGP v Brně, tady je Krokodýl, tady je vaše rádio. Oficiální zóna, fanzóna MotoGP je na přímo brněnském náměstí Svobody i s Krokodýlem, tak se tam dneska zastavte, je tam spoustu doprovodného programu, vystoupení, kapel a všechno je zdarma. Krokodýl, hrdý mediální partner akce. No a teď Eagles, Hotel California, připraveni? Právě teď. Pěkné odpoledne.

0: Češe na Krokodýlo, tohle je vaše rádio, tohle je Krokodýl rádio, které podporuje taky omezování mobilu ve školách, tak aby děti měly více času a taky hlavně, aby se mohly soustředit nejenom na výuku, ale taky na své přátelé a kamarády.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Michal Souček, jsem ředitelem základní školy Blansko na Erbenově ulici. Ve školním řádě máme potvrzeno to, že mobilní telefony se v průběhu vyučování nesmějí používat.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: ubytování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
2: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
1: To bude lepší než hodina přírodopisu.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Brian Adams, Mel C, When You're Gone. Tak já jsem si říkal, že venku 33, Petra dojde aspoň v nějakých
1: my tady máme
0: šortkách, sukních, no je tady.
1: Ano, výhoda rádia
0: ve svetru,
1: je, že nejsem ve svetru, mám tričko.
0: Co si dáme do zpráv?
1: Mám ty chlupy, myslíš, co mám na rukách?
0: No,
1: jo?
0: Právě, co si dáme do zpráv?
1: Motocyklový jezdec Filip Saláč se na domácí velké ceně představí stejně jako před rokem ve speciální helmě, tak i o tom už za chvilku.
2: Už brzy Tiki Taka Live.
3: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
2: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Horlický.
3: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportál.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
3: 13. Master KG. Britney Spears. A nebo Marek Ztracený. Je tady 13. hodina.
4: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Na Jižní Moravě dneska teploty kolem 32 stupňů. Počítejte, že zítra čekáme plus 34. Bude pořádně teplo.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Pro fanoušky MotoGP v Brně je připravena posílená městská hromadná doprava. V provozu je opět autobusová linka C, která propojí terminál nemocnice Bohunice s autodromem. Spoje na okruh budou jezdit s četností 1 až 2 minut a jízda bude zdarma. Horké počasí může způsobovat nevolnost, bolesti hlavy nebo malátnost. Většina lidí to zvládne vyřešit sama a bez dalších komplikací. Stovky lidí ale každoročně v souvislosti s horkým počasí musí vyhledat lékaře. Loni to bylo 1277 klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Náklady na jejich léčbu dosáhly 2,4 milionu korun. Britská policie vyšetřuje okolnosti úmrtí muže. Jehož tělo bylo nalezeno v podvozku letadla po přistání na londýnském letišti Gatwick po příletu z Maroka. Cestování v podvozku letadla patří k nejnebezpečnějším způsobům nelegální migrace. Lidé ukrytí v těchto prostorách čelí extrémnímu chladu, nedostatku kyslíku i vysokému riziku pádu. Jen výjimečně se podaří takovou cestu přežít. Motocyklový jezdec Filip Saláč se na domácí velké ceně České republiky v Brně představí stejně jako před rokem se speciální helmou, která následně půjde do aukce. Výtěžek z prodeje poputuje na charitativní projekt Patron dětí. 9. díl mistrovství světa dnes zahájili tréninky. Zítra jsou na programu kvalifikace a sprint MotoGP a v neděli hlavní závody.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
3: A taky nejrychlejší dopravní informace, která opravdu využijete v Brně v ulici Zvonařské na úrovni nákupního centra směrem na Pisárky. Máme nehodu osobáku s nákladním autem. Komplikace na Brněnsku na příjezdu do Oslavan směrem od Rapotic došlo ke srážce osobního auta s traktorem. Dejte pozor, šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Jirka s vámi, podíváme se taky na městskou policii, no a v této hodině taky novinka od Backstreet Boys, titulní písnička k pohádce animované pro děti Tlapková patrola Dinosauři. I o tom za malou chvíli uslyšíte na Krokodýlu.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane Pávek, tak jsem slyšel, že jste se oženil. Jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách. No a co teď? Teď už mě to zase baví.

Britney Spears na Krokodýlu, jedna legenda. No a my jdeme za druhou legendou, Backstreet Boys. Kdo by je neznal? Představte se, jsou zpátky v roce 2026. Mají novinku, která je vytvořena právě pro animák, který žerou všechny děti. Tlapková patrola, dinosauři filme. Tak si pojďte poslechnout pro rok 2026 na Krokodýlu právě teď. Novinka od Backstreet Boys.

0: Katy Perry, Roar.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: A my jsme už ve spojení s brněnskými strážníky. Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, to zjišťujeme. Jejich mluvčí je Jakub Ghanem na telefonu. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned tři celostátní pátrání tento týden skončila v Brně poměrně kuriózním způsobem. V úterý dopoledne strážníci kontaktovali ženu, která na autobusové zastávce na Halasově náměstí kouřila cigaretu. Udávala cizí jméno a po ověření totožnosti na služebně vyšlo najevo, že po ní státní policie přes 10 let pátrá kvůli majetkové kriminalitě. Ve středu ráno volala městskou policii, že na uklízející chodbu v bytovém domě v Novém Lískovci ve vytírání překáželi dva pospávající mladí muži. Ani jeden ještě nedosáhl 18 let a oba byli celostátně hledaní. Ve čtvrtek strážníci v Zábrdovicích zastavili 25-letého muže, který na ručním vozíku přemístěval mohutné svitky elektrických kabelů. Tvrzení, že je dostal zadarmo na stavbě, vyvrátili dělníci i stavby vedoucí. Do objektu, kde probíhají i demolice, je naopak přísně zakázaný vstup. Hodnota materiálu se blíží 20 tisícům korun a může tak hrozí vězení. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
0: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Venku 33, potřeba se ochladit, jsme tady.
1: Vedra. Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
3: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
2: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
3: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
10: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
9: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
10: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
9: To chci.
10: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Aktiv za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
17: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: na pískací, no a teď si jdeme skočit do bazénu.
1: Krokodýl na koupáku.
0: A šupky dubky do bazénu. Šup. Mám pro vás a dvakrát rodinné vstupné na koupaliště Biotop v Brně. Jeho soutěžíme s krokodýlem. Můžete si udělat krásné odpoledne teďka, no víkendu bude nádherně a vlastně nás čeká léto, takže to určitě využijete. Za věrný postech krokodýla. Kdo se dovolal? Krokodýl, kdo tam odkud? Halo?
2: Dobrý den, Monika.
0: Mončo, jdeš na koupák, jo?
2: Jo, super.
0: Kde posloucháš?
2: Doma.
0: Tak doma je v Brně, za Brnem.
2: Brně.
0: Tak gratulujeme, koho vezmeš sebou?
2: Asi kamaráda.
0: Tak si to užijte, ahoj. No a vy ostatní nezoufejte, soutěžíme dál.
1: Krokodýl na koupáku.

0: Gwen Stefani, Cool, děje se něco?
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: To tak, klimatizace od Klima Style, pro vás, gratis. Ano, hrála Gwen Stefani. Je to jedna z výherních písniček, ale pozor, teďka vám řeknu, jak by to mělo být, tři zazní po sobě, až zazní. Ta klimatizace je vaše. Musí zahrát nejprve první Katy Perry. Potom Gwen Stefani, Cool, kterou jste slyšeli. A následně Elton John, Kodak. Až tohle zazní, voláte Studio Krokodýla, klimatizace je vaše. V tomhletom pořadí.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: prášku z pocity, začíná víkend, máme pro vás novinky.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Krokodýláci, a teď novinka pro všechny pejskaře. Na telefonní lince je Alena Kaminská z krajské veterinární správy Jihomoravského kraje. Zdravíme.
2: Zdravíme posluchače Rádia Krokodýl a připomínáme, že již od 1. července tohoto roku bude spuštěna centrální evidence psů. Registr ustaní především vyhledávání ztracených psů. Všichni chovatelé budou mít povinnost zajistit zapsání svých mazlíčků do této evidence. Pozor, ale tento zápis není automatický a o zaevidování svého pejska musí chovatel požádat svého veterinárního lékaře. Štěňátka budou zapisována již při čipování, dospělí psi nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Není tedy nutné splnit tuto povinnost k 1. červenci, ale pejska stačí zaevidovat při nejbližší návštěvě u svého veterinárního lékaře.
0: A ještě se zeptáme, budeme za toto zapsání pejska platit?
2: Ano, poplatek za zápis hradí chovatel zapisujícímu veterinárnímu lékaři, který si sám stanovuje jeho výši. Více informací k centrální evidenci psů najdete na stránkách Ministerstva zemědělství nebo na webu správce registru, kterým je Komora veterinárních lékařů. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj Alena Kaminská.
0: Děkujeme. Víme, co se děje na Krokodýlu?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
6: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
7: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Práven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na sss.lesna.cz.
11: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
12: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
13: Mějte krokodýla v kapse každý den.
8: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak do Brna se už sjíždí všichni příznivci MotoGP i o motorkách v našem vysílání. Čerstvé zprávy s Petrou, o čem budou?
1: Hezké odpoledne a dovolená v Itálii se může řidičům hodně prodražit. Proč, uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu

0: plánu o smrti. Až na ten konec dobrý, uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Premiéru hry Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Šrámy 3. Sdílení tvůrčího procesu nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky 19.30 a koncert Vlasty Redla s kapelou nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
1: Radio Krokodýl.
2: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
7: Po 14. Jennifer Lopez. Metallica. Tam bude taky Poetika. Hity po 14. hodině.
8: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
7: Pokud si říkáte, co počasí, dneska 32, zítra plus 34.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
10: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
10: Festival Měsíc autorského čtení letos představí grónskou literaturu. Vystoupí 30 umělců a umělkyň, kteří z Grónska pochází nebo se mu ve své tvorbě věnují. Přehlídka nabídne také stejný počet domácích autorů. Začne 1. července v brněnské Huse na Provázku. Do Prahy tento týden přiletěl hvězdný hollywoodský herec, kulturista a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. Hlavním bodem jeho návštěvy bylo včerejší vystoupení v rámci akce Noc s legendou, která se uskutečnila v paláci Joffin. Držitelé vstupenek, které stály 40 tisíc korun, se po akci mohli s hercem osobně setkat. Dovolená v Itálii se může řidičům hodně prodražit, zvlášť když narazíte na zóna Traffico Limitato. Tyto speciální dopravní zóny se nacházejí ve většině velkých italských měst a jsou pod kamerami. Kdo do nich vjede, bude si muset sáhnout hodně hluboko do peněženky. Pokuty přicházejí řidiči okamžitě a pohybují se ve výši 2100 až 8400 korun. Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně 2. místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzálese ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíc sekundy.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
11: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 171. a 196. kilometrem. Navíc dnes v Brně začíná MotoGP, očekávejte proto velmi silný provoz na příjezdech do Brna i v okolí brněnského Masarykova okruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je kolona od 3. kilometru. Se zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Světav mezi Českou a Lipůvkou. Pomalu to jede na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska. A na Brněnsku v Rušovanech u Brna v Sušilově ulici je na vozovce rozlitý olej. Doporučujeme snížit rychlost. A na Brněnsku na výjezdu z Ochozu u Tišnova směrem na Lomnici bouralo osobní auto s traktorem, na místě je průjezd řízen kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštuková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden policista střídá druhého na křižovatce a ptá se, tak co jak bylo? Ale dobrý. Akorát mě takový malý školáček zaskočil otázkou, jestli se země otáčí okolo slunce, nebo slunce okolo země. Tyjo, to je těžký, co jsem odpověděl. No, použil jsem rafinovanou, vyhýbavou policejní odpověď. Táhni pryč ty smrade, nebo tě přetáhnu pendrekem.
0: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
3: Save me tonight. Tonight.
0: Novinka.

svých letní hity Krokodýla. Jsme Krokodýl, tropické teploty, no do toho letní hity. Pink na Krokodýlu. Pěkné odpoledne.

0: Dixie Kings, tak jsme se tak trošku letně zavlnili.
1: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Jenom o motorkách to bude tento víkend tady v Brně, ale taky o zoo. Pojďme, pro vás tip. Jan Bedřík na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Minulý víkend jsme v naší zoo slavnostně přivítali dvě nové lední medvědice z Dánska, které se už krásně zabydlely a vy se na ně samozřejmě můžete přijít podívat. Důležité je také to, že jsme znovu otevřeli návštěvnickou trasu, takže už se nemusíte vracet kvůli uzavřeným cestám. U našeho afrického napajedla můžete pozorovat spolu s žirafami a zebrami také antilopy losí, které k nám doputovaly už začátkem roku ze safari parku ve Dvoře Králové. Nalákám i na další mláďata u papity sibirských, kozorožců a tárů himalajských. Máme také mládě u pekariů a pokud budete mít štěstí, tak můžete pozorovat i naši velkou radost, a to 6 mláďat u manů. Příští týden 24. června pak nalákám na sportovní akci TriExpert Cup. Běh v zoo Brno pro lední medvědy. Dětské běhy začínají v 15 hodin a hlavní závod pak v 6 hodin večer. Registrovat se můžete na stránkách triexpertcup.cz. Máme otevřeno od 9 do 6 a denně je otevřený i sezónní vstup. Jsme zoo Brno, jedna smečka.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm. Specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz. Fordáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
0: 14 hodin 25 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
6: Hledáte byt v Brně, který dává smysl? Možná ho najdete jen o kousek dál. Real Spektrum nabízí moderní byty v Těšnově jen 20 minut od Brna. Rezidence Ametist. Byt od 1KK po 4KK s minimálními náklady na provoz. Nepřeplácejte za bydlení v Brně. Bydlete chytře v Těšnově. Více na rezidenceametist.cz.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto? Je to tak Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
8: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
7: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
8: To chci.
7: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
9: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
12: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
13: Zavratné mega slevy!
14: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
15: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
17: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
16: Bila. To dobré začíná u nás.
18: Je dobré mít společnost na cestě.

Nezapomeňte, že oficiální fanzóna MotoGP s Krokodýlem přímo na náměstí Svobody. Doprovodný program je tam připravené slavnosti Brno. No a taky s městskou části Brno střed. Zdravíme.

0: Jasmine Thompson a Krokodýlo, už se to přibližuje. MotoGP je začalo v Brně. Ano, do Brna se přiřítil šampionát. Velká cena Brna je tady, no a kdo si v Královské Kubatuře podmaní legendární Masarykův okruh. Vstupenky jsou v prodeji na motogpchekia.com, tak tam mrkněte. Jinak se soutěží o ně taky v našem vysílání. Stačí imitovat zvuk motorky, jak jedete, takhle to probíhalo.
1: Dobrý den, tady Petra.
2: 3, 2, 1, jedem! Bacha, zatáčka na pravou ruku. Vyjíždíte ze zatáčky, mírná levá rovinka, jedem. Petro, je to vaše, už dojte. Neutrál, zabrzděte. Tak gratulujeme, užijte si to, mějte se hezky. Zatím, naschranou.
0: Petra z Brnadě, díky Rádiu Krokodýl zadarmo na MotoGP, tak věřím, že si to užijete. Krokodýláci, tak zdravíme všechny fanoušky motorek.
3: Radio Crocodile, 103 FM.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Pitkin! Už tento pátek, 19. června, je tu pro vás Wildcats Show. Přijďte se pobavit na stylovou western party. Western oblečky sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: www.tapnet.com.
1: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: trochu dílou Vantien, Kulty a my jsme se dokouleli k 15. hodině. Budou čerstvé zprávy o čem?
1: Hezké odpoledne a pokud byste chtěli vyrazit na brněnskou přehradu za koupačkou, tak uslyšíte, jaká je tam kvalita vody.
2: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě. Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490. Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka. Kupuj na ticketportal.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hitem. Upotřel jste Katy Perry. Roztančí to tady Cher. Českých hitů přidám či na zpět.

0: Za minutu po 13.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na Jižní Moravě zítra 34 stupňů, teď máme v Brně plus 32.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Ve čtvrtek 25. června dopoledne se uskuteční slavnostní požehnání a umístění soch svaté Barbory do šachet hloubených v rámci projektu stavby sekundárního kolektoru Česká Středova. Zúčastní se také primátorka města Markéta Vaňková nebo předseda představenstva městské společnosti Technické sítě Brno Michal Chládek. V Pejškově, městské části Tišnova, zkrášlili přístřešek na autobusové točně. Místní ho nalakovali na modro a celou plechovou konstrukci obrousili. Domeček z 50. let, který slouží k čekání na autobus, je v blízkém okolí jediným úkrytem před deštěm. Zastávka je zároveň konečnou stanicí. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu zaznamenali hygienici v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Naopak bez problémů je voda ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady. V nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno až po skončení finále španělské ligy.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, tak jak to jezdí, kde máme komplikace?
3: Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 176. a 196. kilometrem. Silný provoz je i na příjezdech od dálnice k Masarykovu okruhu, kde začíná MotoGP. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy je fronta od 3. kilometru. S zdržením počítejte na silnici 43 z Brna do Světa mezi Českou a Lipůvkou. Pomalu to jede i na silnici 52 na příjezd do Mikulova od Rakouska. V Brně v Botanické ulici u křižovatky s Hrnčířskou bourala dvě osobní auta. Na Brněnsku ve Vranově u Žbytova došlo k požáru osobního auta. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Roman. Včera jsem dokázal myšlenkou rozbít 10 talířů. Počkej, a jak? No, řekl jsem manželce, co si o ní myslím.

0: Krokodýl Share, Krokodýl, tohle vaše rádio.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.
0: Místu, kterému byste se právě teď měli vyhnout, Husovický tunel. Oba dva tubusy jsou uzavřené, zjišťujeme podrobnosti, tak dávejte pozor, Husovický tunel, oba tubusy jsou uzavřené.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.

0: trochu dílo Sugar Babes, my ověřujeme, co se děje v Husovickém tunelu.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.
0: Vážná situace, právě teď ověřené informace z rádia Krokodýl. Krokodýláci, dávejte pozor, hoří v Husovickém tunelu. Tunel je neprůjezdný směr Židenice, tak na to dávejte pozor, v Husovickém tunelu právě teď hoří vozidlo. Budeme zjišťovat podrobnosti, přihlásíme se.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.

0: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
1: Vždy, když se něco stane v Brně, okamžitě vás informujeme jako první. Připomínám, právě teď velká komplikace. V Brně v Husovickém tunelu hoří auto. Na místě jsou hasiči a policie. Tunel je neprůjezdný. Za okamžik vám sdělíme podrobnosti.
0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
2: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
7: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s Rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One NP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
15: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Slza, fotky, no a dneska se to v Brně děje opravdu hodně.
1: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.
2: Hezké odpoledne a pokud jedete autem v okolí Husovického tunelu, tak musíte právě teď počítat s komplikacemi, více už policejní mluvčí Pavel Šváb.
3: Před 3 hodinou jsme dostali oznámení o hořícím autě v Husovickém tunelu ve směru na Královo pole. I podle kamerového záznamu se ukázalo, že šlo spíše o technickou závadu, vozidlo nehořelo a už se z něj ani nekouří. Přesto je provoz na místě omezen a řekněte se prosím aktuální pokyny policistů a dopravního značení.
2: Tolik dnešní dopravní komplikace v Husovickém tunelu.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Na kroku dílo Eliša Keys, tak máme dobrou zprávu. Husovický tunel bude za chvilku zprovozněn, budeme to pro vás sledovat.
1: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
2: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
1: To bude lepší než hodina přírodopisu.
2: Proto pojedeme do Olympie Brno.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vlznova lesa. Angličtinu učíme od první třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do první třídy. Více na szslesna.cz.
5: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise ve cheese za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Krokodýl, dobré odpoledne. Ale páteční odpoledne po Jirkovi Wienerovi už je Zbyněk Kloucký a jestli jste někde v tuto chvíli třeba u bazénu, tak ideální záležitost, navíc jestli máte volný pátek, ale jak ty, Peťo, co ty se máš?
1: Ano, Zbyněk přišel a říká, já nesu víkend a já říkám bezvadný, já tady zítra budu, v 6 hodin vstávám, takže děkuji, no.
0: A my děkujeme za tuhle pozitivitu
1: před no, myslíš, víkendem, že jo, znělo to pozitivně,
0: nádhera,
1: to jsem ráda.
0: Nádhera, ale co ve zprávách, to možná bude horší.
1: Nebude. Motocyklový jezdec Filip Salač byl v tréninku na domácí velkou cenu v Brně druhý, tak kdyby mu to tak šlo i nadále, že?
0: Tak se těšíme ve zprávách.
2: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador ML Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@mlopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
3: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Radio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jo, už jsme to namíchali, tak si to pojďme poslechnout, co vy si dáte v éteru Ava Max, My Head, My Heart. Budeme hrát i jižanský Enrique Iglesias. A jednou takhle odpoledne, vlastně jednou ráno Buty.
7: A on tady musí klečet.
0: My jsme Krokodýl, máme pro vás hit za hitem a za minutu a půl budou čtyři.
8: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak dneska máme slunečno, teploty nad 30, ale co víkend? Zítra polojasno, odpoledne i přehánky, teploty ráno 19, odpoledne až 33 stupňů Celsia.
9: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno vybralo zhotovit

0: Majitele 24 bytových domů s družstevními a nájemními obecními byty na Kamenném vrchu. O stavbu měli zájem 3 uchazeči. Pokud vše půjde dobře, smlouvu se zhotovitelem město podepíše v létě a na podzim předá staveniště. Firma má na výstavbu 353 bytů rozmístěných do 3 ulic 3,5 roku. Koordinovat péči o duševní zdraví mezi zdravotními, sociálními a krizovými službami, krajem nebo integrovaným záchranným sborem bude mít za úkol nově vznikající Jihomoravský institut mysli. O založení institutu budou v pondělí 22. června rozhodovat krajští zastupitelé. Pokud návrh schválí, činnost zahájí 1. července. Italská premiérka Giorgia Meloniová podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na summitu zemí G7 úpěnlivě prosila o fotografii s ním. Trump to řekl v Bílém domě v krátkém rozhovoru se zpravodajem italské televize, která dnes materiál odvysílala. Trump uvedl, že s fotkou souhlasil, protože mu bylo italské premiérky líto. Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně 2. místem v úvodním tréninku kategorie Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzáleze ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisíc sekundy.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: No a mrkneme na dopravu, je MotoGP a navíc ten husovický tunel. Takže Lenko.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a předušované kolony. Mezi 175. a 196. kilometrem osobní auta jedou rychleji. Navíc dnes v Brně začíná MotoGP, očekávejte proto velmi silný provoz na příjezdech do Brna i v okolí brněnského Masarykova okruhu. Na dálnici D1 na prvním kilometru na sjezdu směrem na Brno bourala 2 auta. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. V Brně v husovickém tunelu směrem na Svitavy hasiči likvidují následky po požáru auta. Tunel podle potřeby zavírají a kolony jsou od Forgesovy, Gajdošovy nebo Židenické. V Brně v Masné ulici u křižovatky s Mínskou bourala 2 osobní auta. Na Brněnsku na příjezdu do Předkláštěří od Štěpánovic bouralo osobní auto s motorkou a pomalu to jede i na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska. Pro Rádio Krokodýl Global Assistant Lenka Roštoková.
2: Uf, je to hodně, to je trošku velká cena na silnicích. Jezděte prosím opatrně.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Dobré odpoledne, za moment povalíme hantec. Žany, tlač to.
1: Star jak svíňa z kroksny. Gomity, co to znamená aufpasovat kindoše?
0: No tak to poslouchejte. Hlavně pokud budete aufpasovat kindoše o víkendu, ale teď už páteční odpoledne Krokodýl Zbyněk Loucký. Jednoduše užívejte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Já bych prosila důchod po mým muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: jména Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Jdeme šprechčit, valíme, pojďte, ale je to Hantec soutěžní v tuto chvíli. To znamená, že pro vás mám taky dvě stupenky na akci Brněnská laťka, která se koná 25. června už brzo v Olympii. Můžete sledovat světové výškařky a koncert zpěvačky Leny. Dvě stupenky jsou tu na kroksně pro vás, ale je tady taky Žanek a už něco valí do éteru.
2: Star jak smína z kroksny. Gomity, co to znamená aufpasovat kindoši?
0: Aufpasovat kindoši, zeptáme se ve štatu.
3: Udělat si děcko.
4: No, udělat dítě.
5: No, vykropit někomu hrobku.
0: Upachčit sviště. No ale teď se zeptáme, jak to je samozřejmě v éteru. 603 103 103. Kdo je tam? Jsou tady dvě stupenky v rámci Hantecu na akci Brněnská laťka. Tak volejte, jestli víte. Ještě je to volný. 603 103 103. Dvě stupenky na vás čekají. Krokodýl Zbyňa, halo.
6: Halo, tady Josef.
0: Pepo, zdarec.
6: Čau.
0: Zdarec Svině, co to je aufpasovat kindoše?
6: No,
0: no.
6: A bude tam nějaká nápověda?
0: No, chce se to trošku řídit tou němčinou. Šprechči tu němčinu. Kde kindoše, to je asi jasný, ne? Pepo?
6: Je to malé, no.
0: Ale to aufpasovat, co? No, není to jen tak aufpasovat kindoše, když vám je hodí ho na víkend třeba, musíte aufpasovat někomu kindoše. Co, Pepo? Pojď.
6: Přemýšlím, kouří se mi z hlavy, ale...
0: A nebo to rychle hoď do telefonu. Ten překlad. Aufpassen. Co? No je to vlastně těžší, než je ufachčit. Co?
6: No to.
0: Nevíš? Negomeš to? Negomeš? Co? Poslední tři vteřiny? Negomeš, gomeš?
6: Negomeš, ne.
0: Tak Pepo, zdarec, tak, nevadí. No, tak si betálne borec. A ještě je volná telefonní linka, tak to napneme. 603 103 103 a aufpasovat kindoše v Hantecu. Zbyňa, halo. No, tam se to přerušilo, je to napínavý ten Hantec dneska. Tak ještě jednou, 603 103 103, jdeme aufpasovat kindoše. Kdo je tam?
7: Jura, čau.
0: Juro, zdarec. Tak co je aufpasovat kindoše? Zdarec Svině. Zdarec Svině, co? A aufpasoval jsi někdy kindoše, ne?
7: Počkej, jak je to otázka?
0: Co to je, když v Hantecu valíš aufpasovat kindoše?
7: Nafasovat kindoše.
0: Nafasovat, no jasně.
7: Jo, nafasovat, no tak hlídat, ne?
0: Ty brďo, hlídat kindoše. Pozor, teda hlídat, Juro.
7: Dětka.
0: Ty jsi solidní kořeň, ale zeptáme se ještě Žanka, moment.
2: Aufpasovat kindoše znamená hlídat nebo starat se o děti. Tak jestli kindoše nemáte, buďte rádi, že nemusíte aufpasovat a mějte pěkný den.
0: Žane, díkec, no a Juro, tobě velká gratulace, protože ty jsi fakt špicové koření. Je to tak? Máš dvě vstupenky. Zdarec. Halo, jsi tam?
7: Děkuji.
0: No nemáš za co, zdarec, savana okna.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A ještě kolik si po raky právě teď 16.22.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Jo a no, Oskarovej víkend před náma, z Honzna rumpluje kocoří všude v plavkách, tak bacha, spíš ať neufachčíte kindoše, protože kdo je pak bude aufpasovat?
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Kloucký. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
9: Chtělo by to něco nového.
4: e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
9: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
10: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
11: Radio Krokodýl.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
14: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
17: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
18: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
19: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na rakousko-moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
20: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
21: Je

Dobré odpoledne, přeje krokodýl Rihanna Umbrella. No na deštník to dneska rozhodně není, možná tak na slunečník. Máme chvíli po půl páté, chystáme Ricky E. Povery a taky Xindle X v blbým věku. A jak se to říká, žena a šalina se nedobíhá. A stejně tak to, myslím, platí i s vlakem. Dobré odpoledne, tady krokodýl.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak tohle za zmínku 100 prostojí v našem banku 106 500 Kč, tomu 106 500. No a taky jedno telefonní číslo 603 103 103 a zvuk. Pojďte do toho.
0: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tak, no nic, jdeme na to, show odpoledne je tady. Krokodýl Zbyňák, kdo je tam?
2: Honzo Zdarec.
1: Honzo Zdarec, ahoj. Hezké páteční odpoledne. Pustíme se do toho. Já ještě připomenu, že je tam fakt přes 100 táců, je tam 106 500 korun. Zcela přesně, Honzo. To už je dovolená i někam dál, než třeba do jižní Evropy. A taky jeden zvuk hodno... Honzo, já ho pustím, jo?
2: Ano.
1: Pojďme na to. No a teďka už je to mrazivé v tom dnešním horkém odpolední, protože všichni jenom čekáme. Co ty na to?
2: Honzo? Tak já zkusím, mně to připadá, že už jako za tyhle love musí už být trošku bizár. zkusím bizár. Trhání zubu.
1: Trhání zubu. Tak to je bizár. Za ty love. A jakýho?
2: Hele, já bych to nechal takhle volný, abych pak zbytečně neskončil, že to byla šestka vlevo nahoře.
1: Jo, takhle.
2: Tak prostě dám zubu.
1: Trhání zubu, takže nepůjdeme do toho, jestli je to osmička, nebo... Nebo vepředu.
2: Radši ne. Jako ono většinou lidi chodí na osmičky, ale taky ona to může být sedmička, může to být někdo starší. Může to být nějaký zakladatel krokodýla, jo, těžko říct.
1: Trhání zubu krokodýlovi možná.
2: Ne, krokodýlovi ne, ale prostě někomu. Je to trhání zubu.
1: Trhání zubu, tak tohle, no bizar říkáš, ale tohle je jako podle mě úder na solar, protože tohle fakt nebylo, to je síla. Že když to tam tak zabere a rupne ty kosti, teď si to všichni představují, to je fakt hrozný. Trhání zubu, no ale zase sednout si do křesla za 100 táců, tohle jestli padne teda, Honzo, tak jdeme na to, dáme to arbitrovi, tohle je fakt hustý.
2: Tak zkusíme.
1: Tyjo, pátek odpoledne, horko. A teď v zubařském křesle 106 500 korun. Ne, nevytrhli jsme. Je zdravý zub, je zdravý, bohužel. Ale díky za to, tohle byla slušná snaha, já vlastně svým způsobem gratuluju, i když my navyšujeme bank. Honzo, ahoj.
2: Tak jo, zdarec.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
3: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
4: Pitkin!

0: sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
2: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí, včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
7: Letní scéna divadla Bolka Polívky to není jen divadlo, ale i koncerty pod širým nebem. Těšit se můžete na Laca Déčiho, Progres 2, Dana Bártu, Pražský výběr a další. Více na www.divadlobolkapolivky.cz.
6: Pršet nebude, váš Bolek.
8: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
9: Nazdar rockeři! Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Wakefield a Saturday Night. Ano, víkend a Saturday Night určitě před námi, ale teď ještě páteční odpoledne s datem 19. června 2026. Tady Krokodýl, vaše rádio, zdravíme vás, krokodýláci, jak se máte? V tom horkém odpolední, kdy před námi je letní víkend, ale teď si dáme zprávy. Ty přináší Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně už je obsazen. Víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Krásný pátek, zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Dramatizaci humorného románu o smrti Až na ten konec dobrý uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře v 19.30. Premiéru hry Sen čarovné noci uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Představení Šrámy 3 sdílení tvůrčího procesu nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30 a koncert Vlasty Redla s kapelou nabízí divadlo Volka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře v 19 hodin.
5: Zveme vás do muzea. Turistická sezóna je v plném proudu a Technické muzeum v Brně zve nejen do své hlavní budovy, ale také na 6 jedinečných mimobrněnských technických památek. Navštívit letos můžete Starou huť u Adamova, Šlaghamr v Hamrech nad Sázavou, Kovárnu v Těšanech, Větrný mlýn v Kuželově nebo Vodní mlýn ve Slupy. Každá z památek nabízí jedinečný pohled do historie techniky, řemesel i života našich předků. Více informací a otevírací dobu na památkách najdete na www.tmbrno.cz/všechny/památky.
3: Rádio Krokodýl. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Zdrav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: No dobré odpoledne, tak to míchá Krokodýl. Rihanna, We Found Love. Byla Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. A z Mirai to budou Drahokamy Féteru. My jsme Krokodýl, máme provázit za hitem a je pět.
9: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.

0: Zítra o víkendu v sobotu polojasno, odpoledne přehánky, teploty ráno 19, odpoledne až 33.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví a města Brna.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
2: Znojmo odkoupilo za necelých 6 milionů korun restauraci se společenským sálem v Příměticích. Jedná se o podnik známý jako Upolehňů, který už nechce současný majitel v důchodovém věku dál provozovat. Restaurace by však pod jeho vedením zatím měla fungovat i nadále. Necelé dva týdny poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil dokončení rozsáhlé renovace ikonického zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu za více než 294 milionů korun, už se do vody odlupuje modrý nátěr. Pracovníci zároveň bojují se sinicemi a řasami, které vodu zbarvily do zelena. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli komplikacím souvisejícím s konfliktem na Blízkém východě se koná až teď jako sedmý v pořadí. Hlavní program začne v 19 hodin.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Ano, páteční doprava v moravské metropoli a okolí a je to opravdu hodně.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Navíc na 188. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Osobní auta jedou ale v levém pruhu rychleji. Navíc dnes v Brně začíná MotoGP, očekávejte proto velmi silný provoz na příjezdech do Brna i v okolí Brněnského Masarykova okruhu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy na prvním kilometru zasahují záchranáři u nehody kolonné u čtvrtého kilometru. Pomalu to jede i na silnici 52 na příjezdu do Mikulova od Rakouska. A v Brně v Husovickém tunelu směrem na Svitavy hasiči likvidují následky po požáru auta. Kolony jsou očidenické. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Hezký den, parádní pátek a dobré odpoledne před víkendem. Tak co, holky a kluci? Ve škole už je to pohodička, ne? Úplně. To už jsou prázdniny tady vlastně. No a přesto jsme se vás rozhodli zlatíčka zeptat.
1: Já myslím, že počítače jsou na hry.
0: Jo, probereme, na co jsou počítače. No a teď už užívejte zase Krokodýl, ten největší hudební výběr, který pro vás máme a který vás pomaličku zavede k tomuhle víkendu. Krokodýl Zbyněk Loucký, dobrý den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Všichni lidé jsou stejní a chtějí jen to jedno, povzdechla si židle.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobré páteční odpoledne s Krokodýlem. Jsme vaše rádio, ale teďka, holky a kluci, zdravíme vás. Tohle je snad nejkrásnější období v roce, vidíte. Ve škole už určitě rozhodně všechno uzavřený. A před námi prázdniny a dva měsíce svobody.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Ale ještě jsme se taky těch nejmenších úplně zeptali a napadlo nás se zeptat, na co máme počítače.
2: Aby mohli lidi pracovat na něčem a koukat se na fotky, jinak by se nic nenaučili, ani by nevydělávali penízky, kdyby nebyly počítače.
3: Že by se mohli dívat na filmy lidi.
2: Já myslím, že počítače jsou na hry.
0: Zlatíčka, užívejte prázdniny a nic na počítačích, ani tabletech, ani telefonech nedělejte, užívejte život.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
4: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: Světové hvězdy míří do Brna. Brněnská laťka letos slaví neskutečné 30. výročí a proto před Olympií Brno vypukne naprosto ojedinělá show světových výškařských hvězd s koncertem zpěvačky Leny a party show DJ Šafa. Přijďte podpořit s rádiem Krokodýl hvězdné výškařky a navíc si užít koncert Leny. Kdy a kde to zažijete? No přece ve čtvrtek 25. června od 17 hodin před nákupním centrem Olympia Brno. Vše o brněnské laťce hledej na www.brněnskalaťka.chybasport.cz.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom.
9: Závratné megaslevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
11: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

Dobré odpoledne, přeje Krokodýl a to 19. červnové. Připomínáme ještě, že v kalendáři je Leo a Leoš. No a nečujte do toho mobilu, jak se říká. Nekoukejte tam. Probereme mobilní telefony za chvíli. Bylo 17:30. Dobré odpoledne. Baby, goodbye.

0: Všichni se scházíme na frekvenci 103 FM a všech spřízněných. Tady Krokodýl, jsme vaše rádio. Dobré páteční odpoledne. Ano, mobily do tašky a pozornost do lavice, přesně tímhle směrem se vydávají některé školy v Brně i na Jižní Moravě, i když samozřejmě hlavně prázdniny jsou před námi a Krokodýl fandí školám, které omezují mobilní telefony. A tak si pojďme ještě právě teď rychle poslechnout, jaká další škola se k tomuto interesantnímu projektu připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Monika Černá, jsem zástupkyně ředitele na základní škole UVOS Brno. Mobilní telefony máme omezené přibližně 2,5 roku a to zejména z důvodu, že děti se nám v přestávkách skoro vůbec nesocializovaly a pokud ano, tak to hodně souviselo s mobilním telefonem.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
3: Pitkin!

0: hračky sebou. Grilování pro hosty zdarma. Nezapomeňte, už tento pátek. Pitkin, Brno, Srbská 4.
1: Slyšíš to? To je Vaňkovka Fest. Nemáš lístky? Nepotřebuješ. Čeká tě Dan Bárta, Adam Mišík, Smek One MP Money, Pauli Garant a spoustu dalších. 3 dny úplně zdarma. 23. až 25. června. To nemůžeš prošvihnout.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
3: Potřebuješ matroš na stavbu? Nyní v Unihobby FX lepidlo Den Braven Debex na obklady a dlažby. Při koupi 4 pytlů máš 5. zdarma.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Máte doma budoucího gymnazistu, vědce nebo třeba cestovatele? Dejte mu skvělý start. V soukromé základní škole Lesná v Brně nabízíme rodinnou atmosféru, menší třídy a individuální přístup v krásném prostředí u Vilznova lesa. Angličtinu učíme od 1. třídy a naše žáky úspěšně připravujeme na víceletá gymnázia. Díky výborným výsledkům patříme mezi 10% nejlepších škol v České republice a po vyučování čekají na děti pestré odpolední kroužky plné zajímavých aktivit. Máme ještě volné místo do 1. třídy. Více na sszlesna.cz.
7: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Těsnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
2: Za námi je již 18. ročník prestižní přehlídky České ručičky, který poukazuje na význam kvalitního odborného vzdělávání. Do něj se zapojili laureáti ve 22 oborech, od tradičních stavebních a strojírenských profesí až po gastronomické, zemědělské či obory služeb. Vyvrcholením projektu byl slavnostní galavečer v Brně, kde byli oceněni nejlepší mladí řemeslníci České republiky. Rádio Krokodýl všem gratuluje.
1: Rádio Krokodýl.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Já ty voláš, až prším ještě.
5: Už brzy Tiki Taka Live.
6: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
7: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
8: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
9: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
10: Jsme krokodýl, krokodýláci a takhle umíme hrát. Tak třeba Eva Max, ty je z toho výmout.

0: toho All Stars Band, Ty si jako já. Krokodýla, hit za hitem, nenechte si to ujít, za 2 minuty bude 6.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality, správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality, spolehlivý partner ve vašem kraji. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A co pak víkend? Polojasno, zítra odpoledne přehánky, sobotní teploty, ráno 19, odpoledne až 33 stupňů.
2: Partner pohodového počasí, lepší stínění. Dodavatel kvalitní stínicí techniky Klimax. www.lepšístínění.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Ve čtvrtek 25. června dopoledne se uskuteční slavnostní požehnání a umístění soch svaté Barbory do šachet hloubených v rámci projektu stavby sekundárního kolektoru Česká Středova. Zúčastní se také primátorka města Markéta Vaňková nebo předseda představenstva městské společnosti Technické sítě Brno Michal Chládek. V Pejškově, městské části Tišnova, zkrášlili přístřešek na autobusové točně. Místní ho nalakovali na modro a celou plechovou konstrukci obrousili. Domeček z 50. let, který slouží k čekání na autobus, je v blízkém okolí jediným úkrytem před deštěm. Zastávka je zároveň konečnou stanicí. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu zaznamenali hygienici v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Naopak bez problémů je voda ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady. V nominaci basketbalistů na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku a doma s Estonskem podle předpokladů nechybí jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí z Portlandu. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno až po skončení finále španělské ligy.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Leni, co večerní doprava v pátek?
5: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy na příjezdu do Brna na 183. kilometru už provozu nic nepřekáží a kolona od 175. kilometru se rozjíždí. Připomínám, že dnes v Brně začíná MotoGP, očekávejte proto velmi silný provoz na příjezdech do Brna i v okolí brněnského Masarykova okruhu. A na Brněnsku na příjezdu do Ostrovačic od Brna bourala motorka. Na místě zastavují záchranáři, počítají se zdržením. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Radia Krokodýl 608 37 27.

Bylo 6, dobrý večer, přeje krokodýl. Horko, vidíte, no, pořádný. No ale vždyť jsme se na to těšili, taky začíná léto. V každém případě, kdyby vám bylo horko až moc, tak krokodýl vás umí vyklimatizovat. Probereme to za chvíli. Teď krokodýl Zbyněk Loucký, no a přání dobrého večera.

hrál profík nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli

0: tak nevím, jestli je to teďka o horách, asi spíš o vodě či o moři.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: I když na horách je možné se ochladit, ale i my vás umíme ochladit a vyklimatizovat. Ano, Krokodýl ví, jak na to, léto je tady a s ním i pořádná vedra, ale pozor, Krokodýl a Klimastyle mají skutečně řešení. Hrajeme o klimatizaci zdarma, která vám doma udělá příjemný chládek a stačí jedno jediné, poslouchat vysílání Krokodýla a být fakt ve střehu, jakmile uslyšíte tři soutěžní, pozor, ale ne ledajaké, klimatizační hity po sobě, tak je čekujte, neváhejte ani vteřinu a volejte přímo do studia Krokodýla. Co jsou to klimatizační hity? No, poslouchejte dobře. Katy Perry, Hot and Cold, Gwen Stefani Cool a Elton John Cold Heart. No a jste v chládku, nemyslím v kameniu nebo ve vězení, ale prostě jste vyklimatizovaní s Krokodýlem.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30. Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
3: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Hledáš team building, co má šťávu, na který budete s týmem dlouho vzpomínat? Akce s intenzivním zážitkovým programem, skvělou zábavou i uvolněnou atmosférou. Sportovní areál Komec, Brno, Komárov. Adrenalin, pohyb i zábava na jednom místě. Komec. Zažij víc než jen sport. www.komec.cz.
9: Přátelé, zveme vás na letní scénu našeho divadla.
10: Prožijte příjemné letní večery ve společnosti výjimečných hereckých osobností. Divadelní představení a koncerty pod širým nebem na letních scénách divadla Bolka Polívky. Těšíme se na vás v amfiteátru v Mikulově a v amfiteátru na Kraví hoře v Brně. Vstupenky zakoupíte v pokladně divadla a na www.divadlobolkapolivky.cz.
9: Pršet nebude. Váš Bolek.
5: Ahoj, jsem Honza Adámek, ambasador Emil Open. Děkujeme moc rádiu Krokodýl za výzvu 103 dobrovolníků pro Emila. Hledáme totiž právě vás a potřebujeme vaši pomoc na sportovištích a všude tam, kde je potřeba. Tak se přihlaš i ty na e-mailu volunteers@emilopen.cz a staň se členem týmu. Bez tebe to nedáme. Díky moc.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
12: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
13: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

večer s Krokodýlem, jsme vaše rádio. Páteční večer se dostáváš někam k 6:30 a před námi je už skutečně 25. No a určitě taky slunný a letní víkend letošního roku. Taky další hudební nabídka je před námi, jsme Krokodýl, dobrý večer. Rádi vám hrajeme, tady Zbyňa.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jste s krokodýlem, krokodýláci. Vaše rádio, hezký podvečer a večer s datem 19. června. Před námi je poslední předprázdninový víkend, bude pořádně horký a slunný. No ale co třeba taky vyrazit do zoo, proč ne?
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Pojďme tam vyrazit právě teď, je to třeba takový tip na víkend, pokud se vám nechce k vodě, ale více už Honza Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Minulý víkend jsme v naší zoo slavnostně přivítali dvě nové lední medvědice z Dánska, které se už krásně zabydlely a vy se na ně samozřejmě můžete přijít podívat. Důležité je také to, že jsme znovu otevřeli návštěvnickou trasu, takže už se nemusíte vracet kvůli uzavřeným cestám. U našeho afrického napajedla můžete pozorovat spolu s žirafami a zebrami také antilopy losí, které k nám doputovaly už začátkem roku ze safari parku ve Dvoře Králové. Nalákám i na další mláďata u vapity sibirských, kozorožců a tárů himalajských. Máme také mládě u pikariů a pokud budete mít štěstí, tak můžete pozorovat i naši velkou radost, a to 6 mláďat u manů. Příští týden 24. června pak nalákám na sportovní akci Tri Expert Cup. Běh v zoo Brno pro lední medvědy. Dětské běhy začínají v 15 hodin a hlavní závod pak v 6 hodin večer. Registrovat se můžete na stránkách triexpertcup.cz. Máme otevřeno od 9 do 6 a denně je otevřený i sezónní vstup. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Děkujeme, hezký víkend a za chvíli, co se krokodýlu týče, už je páteční hity na přání.
1: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Pivnice U Čápa slaví neuvěřitelných 16 let a jako každý rok se bude obilňák otřásat v základech. Čeká vás 300 piv zdarma, hruškovice na uvítanou, opékané selátko, tombola o skvělé ceny a jako vždy doprovodný program pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište 25. června od 17 hodin v Pivnici U Čápa. Těšíme se na vás.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
7: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na psání. Na psání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
8: Radio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý páteční večer. Love Me Again, John Newman. A tohle je Krokodýla, největší hudební výběr. Jsme vaše rádio, nabídneme za chvíli taky hity na přání, ale ještě třeba jsme taky vybrali my.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Alvaro Soler, Sofia. Lupneme tam i Makarenu. Marek Ztracený, To se mi líbí.
3: To se mi líbí a každou další chvíli, co tě znám.
0: Hit za hitem a hlavně hity na přání už za okamžik a co zítra počasí.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Léto je tady a pokračuje sobota, bude polojasná odpoledne, ale se mohou vyskytnout přehánky, teploty zítra 19 a přes den až 33 stupňů.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Už tento týden Tiki Taka Live ve Slavkově v Zámecké zahradě. Vytvořili jsme pro vás ještě jeden speciální sektor. Lístek jen za 490. Krajčo, Procházka, Vorlický a Panenka. Kupuj na ticketportal.cz.
1: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
8: Ve čtvrtek 25. června dopoledne se uskuteční slavnostní požehnání a umístění soch svaté Barbory do šachet hloubených v rámci projektu stavby sekundárního kolektoru Česká Středova. Zúčastní se také primátorka města Brna Markéta Vaňková. V Pejškově městské části Tišnova zkrášlili přístřešek na autobusové točně, místního nalakovali na modro a celou plechovou konstrukci obrousili. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu zaznamenali hygienici v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Bez problémů je voda ve všech 5 koupalištích Brněnské přehrady.
1: Přehled dnešních událostí.

0: Rádia Krokodýl.
1: A doprava v pátek večer.
2: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony mezi 190. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Připomínám, že dnes v Brně začíná MotoGP. Očekávejte během víkendu velmi silný provoz na příjezdech do Brna i v okolí brněnského Masarykova okruhu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance.

0: Karoštuková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Bylo 7, pátek, na vlnách Krokodýla uzavřou hity na přání a nikdo jiný než Jirka Wiener. Tak si to užijte. Pěkný víkend vám přeje Zbyněk Loucký, mějte se krásně, naslyšenou, ahoj.

Alvaro Soler, Sofia, Jirka s vámi, parádní večer, MotoGP v Brně, no a taky víkend ve znamení tropických teplot, takže budeme hrát i na koupáky. Třeba i do Rosic, kde posloucháte ve velkém. Tak vás zdravíme, zavolejte si právě teď o další hit, číslo do studia 603 103 103, já jsem Jirka, ptám se, co vám pustím, no a teď jdeme rozvlnit ruce, nohy, svá těla v rytmu Macarény, rok 1993. Los Del Rio a vy můžete volat, vybírat 603 103 103. Jirka s vámi, střídám Zbyňa, tohle jsou hity na přání. Pěkný večer.

0: tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Hej, Makarena, krokodýl, hity na přání. Teď zdravíme do Velkého Meziříčí, tam je připraven Pavel. Pavle, pěkný večer.
2: Dobrý večer, volám z Čelatářského ústavu. Samozřejmě bych chtěl zahrát těm děvčatům, které dneska slouží a které budou sloužit zítra, který nás bude zpečovat tak strašně. Ale hlavně bych chtěl zahrát manželům Machátovým a manželům Ortiz. A Malušce Pazdarkové, která nám mě vozil každou chvílinku nahoru. No. A mým vnoučatům samozřejmě a jedný pravničce a mým synovi a jeho přítelkyni.
1: Rádi zahrajeme, Pavle. Mějte se krásně. Zdravíme do Velkého Meziříče. Vyvolejte studio 603 103 103. Krokodýla, hity na přání. Co si pustíme? Co to bude? Je to na...

0: na přání.
1: Ty na přání, pěkný večer na celé Brno, ale vlastně i dál za Brno, když ladíte přes aplikaci www.krokodil.cz. Kdo pak se dovolal? Haló?
2: Ahoj, tady Petře.
1: Ahoj Petře, tak tebe zdravíme hodně daleko. Kde ladíš?
2: No, teď se nacházím v Oběkuri, na Plzněhu.
1: Tak zdravíme až do Plzně, díky, že jste si našli cestu k nám, do Krokodýla. Komu zahraješ?
2: Ale bylo by to pro moji ženu Jarmilku, pro kámoše Aďu, pro Janičku, jeho zastávající manželku, no a pro vás prostě do rádia Krokodýl.
1: Moc děkujeme, díky, že jsi z nás našel. Měj se krásně, ahoj.
2: Taky měj se, čau, čau.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

Tady jsou hity na přání, hrajeme podle vás, jsme Krokodýl. Tak Janče je připravená, Jančo, ahoj, nazdar, zdravíme. Haló, Jančo, jsi tam? Tak to vypadá, že nám Janča nevydržela, nevadí. Taky pro Janču do Řečkovic, Krokodýla, Kelly Minok, Locomotion. Pěkný večer, díky, že posloucháte Krokodýla.

0: Kylie Minogue na celé Brno, celou jižní Moravu, vejtek na přání.
1: Rádio Krokodýl na vás myslí každý den. Hrajeme přesně podle vás. Hity na přání. Od pondělí do pátku po 19. a o víkendu po 11. hodině. Hity na přání. Každý den hrajeme na vaše přání. Rádio Krokodýl.
0: Tam je teplo, co? Ochladíme vás.
2: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
3: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
2: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
4: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
5: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
4: www.klimastyle.cz.
6: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
9: Konec školního roku je tady. Přijďte ho oslavit do OC Kaskády Ivanovice. V pátek 26. června od 10 do 16 hodin čeká na všechny školáky skákací hrad, malování na obličej a zmrzlina zdarma za vysvědčení. Užijte si den plný zábavy pro celou rodinu. Těšíme se na vás v pátek 26. června v OC Kaskády Ivanovice.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
13: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
14: Je dobré mít dobré přátelé.
15: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: like you're Elvis or something.
1: Je ty na přání na Krokodýl, hrajeme podle vás. Tak kdo pak se dovolal? Rádio Krokodýl, kdo tam?
2: Tady je Roman, zdravím.
1: Romane.
2: Zdravím všechny krokodýláky.
1: Tebe zdravíme na Lesnou, je to tak?
2: Prosím?
1: Zdravíme tě na Lesnou, je to tak?
2: Ne, do Dolní Hrčpice.
1: Jo, Dolní Hrčpice, dobře, nebo Horní. Tak komu zahraješ?
2: No, zahraju Kalmanovi, zahraju mé ženě, Lence a všechny, kdo poslouchá toto super rádio.
1: Díky, že posloucháš, už je letí ACDC. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju moc, ahoj.
1: Volejte studio Krokodýla 603 103 103, já jsem Mirka, jsem tady pro vás. Tohle jsou hity na přání, co si pustíme, co to bude, volejte, vybírejte.

0: Je ty na přání, krochou díl. No a teď už jdeme na telefon. Pěkný večer, kdo se dovolal, odkud, halo?
1: Anthony Bergel, Řečkový, Řečastice vás a popřát všechno jako mojim rodičům, taťka zemřel a mamka je smutná a se zaspívat Charlotte Carl Gott. A děkuji za krásný den, na shledanou.
0: Mějte se krásně, tak do Řečkovic jedna vzpomínková, vy si zavolejte do krokodýla taky. Číslo do studia 603 103 103, jsme tady pro vás. Tohle jsou hity na přání na krokodýlo pro celé Brno, celou Jižní Moravu.
2: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.
3: Laskavá nám.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tady jsou jedy na přání, k roku díl hrajeme podle vás, tak pěkný večer, kam pak a komu, halo? Tak slyšíme se?
2: Petra Závojníková, ano, slyšíme.
1: Já vás zdravím.
2: Já jsem ze Štětí, Ústecký kraj, manžel pochází z Brna, posloucháme vás velice rádi a chtěla bych pro manžela zahrát písničku a moc ho miluju. A Michal Zábojník, moc ho miluju.
1: My jsme rádi,
2: a vás že... taky samozřejmě pozdravuju a děkuju, že jsem se dovolala.
1: Jste tady, tak už vám tam hrajeme a naslyšenou a pěkný večer, mějte se.
2: Pěkný večer, děkuji, naslyšenou.

0: Hity na přání, tak kdo se nám dovolal? Rádio Krokodýl, haló?
1: Ahoj, já jsem Nikča.
0: Ahoj Nikčo, tak povídej, odkud nám voláš a koho pozdravíš?
1: Z Moravan a pozdravím moji ségru.
0: Tak zdravíme ségru, tebe taky, blíží se prázdniny, tak ať si to holky užijete, jo? Ahoj, čau.
1: Ahoj.
0: Krokodýl, hity na přání.

0: Je to jenom přání, jsme Kroku Díl, tak ať máte parádní večer, Brno, Jižní Moravo, hrajeme podle vás.
1: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Pack. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
2: Nazdar rockeři, festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Připrav se na koupačku s Unihobby. Široký výběr bazénů a příslušenství. Například bazénový vysavač Marimex Prostar za skvělých 1290 Kč.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio, no a teď je zahrajeme taky všem, co poslouchají v trafikách. Třeba tady na Českou, kde nás poslouchají pravidelně. Díky, že jste s námi, posílám Jennifer Lopez na Krokodýlu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
3: Tropický večer si užíváte s Krokodýlem. Zítra čekáme podobně polojasnou oblohu. Teploty budou na jižní Moravě až kolem plus 34 stupňů Celsia.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Brno vybralo zhotovitele 24 bytových domů s družstevními a nájemními obecními byty na Kamenném vrchu. Firma má na výstavbu bytů rozmístěných do 3 ulic 3,5 roku. Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně připadl významnému českému spisovateli Milanu Kunderovi a jeho manželce Věře. Urnu do hrobu včera uložili rodinní příslušníci, přátelé i zástupci francouzského velvyslanectví a města Brna. Festival Měsíc autorského čtení letos představí grónskou literaturu. Kromě domácích autorů vystoupí 30 umělců, kteří z Grónska pochází nebo se mu ve své tvorbě věnují. Přehlídka začne 1. července v Huse na Provázku.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, zdravíme taky všechny fanoušky MotoGP, nejenom o tom v této hodině, tak si nechte chutnat. Letní hity Krokodýla, tady je Martin Solveig, hello.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

Lidi. Parádní podvečer z Krokodýla vám přeje Jirka. Ano, MotoGP v Brně, takže zdravíme taky všechny fanoušky motorek. No a teď pozdravíme taky italsky mluvící návštěvníky Brna. Il mio amore.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A my jsme už ve spojení s brněnskými strážníky. Jaký byl týden z pohledu městské policie Brno, to zjišťujeme. Jejich mluvčí je Jakub Ghanem na telefonu. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Hned tři celostátní pátrání tento týden skončila v Brně poměrně kuriózním způsobem. V úterý dopoledne strážníci kontaktovali ženu, která na autobusové zastávce na Halasově náměstí kouřila cigaretu. Udávala cizí jméno a po ověření totožnosti na služebně vyšlo najevo, že po ní státní policie přes 10 let pátrá kvůli majetkové kriminalitě. Ve středu ráno volala městskou policii žena uklízející chodbu v bytovém domě v Novém Lískovci. Ve vytírání překáželi dva pospávající mladí muži. Ani jeden ještě nezasáhl 18 let a oba byli celostátně hledaní. Ve čtvrtek strážníci v Zábrdovicích zastavili 25-letého muže, který na ručním vozíku přemístěval mohutné svitky elektrických kabelů. Tvrzení, že je dostal zadarmo na stavbě, vyvrátili dělníci i stavby vedoucí. Do objektu, kde probíhají i demolice, je naopak přísně zakázaný vstup. Hodnota materiálu se blíží 20 tisícům korun a může tak hrozí vězení. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Takový byl týden z pohledu městské policie Brno. Děkujeme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě. Sobota 27. června ve 22.30 Ohňostroj Česka. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A před ohňostrojem už ve 22 hodin dronová světelná show 4 roční období s rekordní premiérou 500 dronů. Jako novinka také laserový světelný maják. Na přehradě pokračujeme až do 4. července s ohňostroji Švýcarska, Finska i další dronovou show. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Rozzářený ohňostroj i nad vaším oknem přeje Portatherm, specialista na protisluneční okenní folie, které zamezí nadměrnému přehřívání interiéru a zpříjemní tak pracovní i domácí prostředí. Portatherm, to jsou také protiprůvanové lamelové clony do průmyslových objektů. Ohňostroj řešení pro vaši firmu i domácnost. www.portatherm.cz.
5: Forďáci a forďačky, pokud ještě nemáte připraven svůj vůz na léto, neváhejte a objednejte se k nám na servis. Díky naší druhé autorizované pobočce zvládneme mnohem víc. Krátké objednací lhůty, moderní servis a profesionální tým. Zarezervujte si svůj termín na www.carent.cz. Ford Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: kroku díl, tak Brno plné motorek, zdravíme taky přímo na náměstí Svobody, kde je oficiální fanzóna právě MotoGP i s rádiem Krokodil. Doprovodný program po celý víkend, tak se tam zastavte.
1: Rádio Krokodil 103 FM.

0: krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 106 tisíc korun.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Jen o motorkách to bude tento víkend tady v Brně, ale taky o zoo. Pro vás tip. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Minulý víkend jsme v naší zoo slavnostně přivítali dvě nové lední medvědice z Dánska, které se už krásně zabydlely a vy se na ně samozřejmě můžete přijít podívat. Důležité je také to, že jsme znovu otevřeli návštěvnickou trasu, takže už se nemusíte vracet kvůli uzavřeným cestám. U našeho afrického napajedla můžete pozorovat spolu s žirafami a zebrami také antilopy losí, které k nám doputovaly už začátkem roku ze safari parku ve Dvoře Králové. Nalákám i na další mláďata u vapity sibirských, kozorožců a tárů himalajských. Máme také mládě u pekariu a pokud budete mít štěstí, tak můžete pozorovat i naši velkou radost, a to 6 mláďat u manů. Příští týden 24. června pak nalákám na sportovní akci Tri Expert Cup. Běh v zoo Brno pro lední medvědy. Dětské běhy začínají v 15 hodin a hlavní závod pak v 6 hodin večer. Registrovat se můžete na stránkách triexpertcup.cz. Máme otevřeno od 9 do 6 a denně je otevřený i sezónní vstup. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Pojedeme na výlet do Brna, do Bruno Family Parku.
5: Plánujete s dětmi výlet? Nezapomeňte na Bruno Family Park. Klimatizované prostory a 40 atrakcí včetně lodiček. Venkovní část s vodním světem a 15 jedinečnými atrakcemi. Bruno Family Park. Prázdninová oáza rodinné pohody. BrunoFamilyPark.cz.
6: Žijeme úsměvem, hrajeme si každý den.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
2: Čeká nás tropická noc, do toho vám hrajeme letně z Krokodýla na celé Brno, celou jižní Moravu, Kalet. Pro všechny fanoušky motorek taky Lara Fabian. Zahrajeme i pro řidiče městské hromadné dopravy v Brně Michal Hruza. Hity po 21. hodině z Krokodýla.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Tropický večer si užíváte s Krokodýlem. Zítra čekáme podobně polojasnou oblohu. Teploty budou na jižní Moravě až kolem plus 34 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Ve čtvrtek 25. června dopoledne se uskuteční slavnostní požehnání a umístění soch svaté Barbory do šachet hloubených v rámci projektu stavby sekundárního kolektoru Česká Středova. Zúčastní se také primátorka města Brna Markéta Vaňková. V Pejškově městské části Tišnova zkrášlili přístřešek na autobusové točně, místního nalakovali na modro a celou plechovou konstrukci obrousili. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu zaznamenali hygienici v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Bez problémů je voda ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy.

0: Jirka s vámi, přejeme parádní večer, ať už děláte cokoliv, posíláme Kaleta. C'est la vie.
1: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

Páteční krokodýlí pilíšek se nám rozjíždí, Jarek Hemal s vámi, krásný poslech, pohodovou noc, před námi skvělé hity, před námi úžasný víkend a ten si užijeme, tak pojďme na to, krásný poslech.

Dneska Leoš a Leo slaví svůj svátek. Přejeme všechno krásné, pánové. Užijte si nejenom svátek, ale i další hit je pro vás tady na Krokodýlu.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Na Krokodýlu budeme hrát do centra města Brna, tady to žije, tady si to užíváme. Skvělý poslech dalších hitů z Krokodýla, vás zdraví Jarek Hemala. No a na 103 FM v centru města Brna vychutnávejte hit za hitem.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.

Ty krokodýly já stále se užíváte a to je dobře. Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. Dnes v rámci OSN máme Mezinárodní den pro eliminaci sexuálního násilí v konfliktech. Jenom abyste věděli, čím zajímavý například je ten dnešní den. Teď ale přání krásné noci a užívejte. Hit za hitem.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Páteční krokodýlí pelíšek hezky valí dál, užívat si ho budeme stále neustále, užívat si budeme v rytmu rychlých kol a zábavy. V Brně to žije, Brno jede a Brno užívá krokodýla na 103 FM.

0: Vedra? Ta letos nemají šanci. Rádio Krokodýl a Klimastyle vás celé léto budou chladit. Vyhrajte klimatizaci zadarmo. Stačí poslouchat Krokodýla a jakmile uslyšíte tyto tři soutěžní klimatizační hity po sobě, okamžitě volejte do studia a vyhrávejte.
1: Katy Perry, Hot and Cold. Gwen Stefani, Cool. Elton John, Cold Heart.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
2: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
3: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
2: www.klimastyle.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoce nám blíží, stále na vlně krokodýla, což je dobře. Jarek Hemala s vámi, spousty z vás v barech, hospůdkách, restauracích, a tak vás tam zdravíme. Pohodu přejeme, užívejte, ať už jste kdekoliv na jihu Moravy, s námi hit za hitem. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Národní park Podyjí chce zabránit kriticky ohroženého sysla obnovením stepních pastvin. A to je dobrá věc. Národní park Podyjí jsem teď nedávno navštívil na kole. Je tam pěkně, užívat si tam můžete skvělou přírodu a navíc tam startuje projekt, jehož cílem je vrátit populaci sysla obecného do krajiny v okolí Havranicka a Hnanicka na Znojemsku. Součástí projektu bude také odborný monitoring populace sysla a průběžné vyhodnocování účinnosti jednotlivých opatření v rámci projektu. Tento malý hlodavec, který byl ještě před pár desítkami let běžným obyvatelem Podyjí, je dnes v České republice kriticky ohrožený. Tak doufejme, že se to podaří, vrátí se, bude se mu tam líbit. Teď ať vám se líbí další hity tady na Krokodýlu. Come on.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Klíčový tah mezi Brnem a Znojmem čeká modernizace. Práce by měly začít již letos, což je potřebné a doufejme, že tomu tak bude. Ředitelství silnic a dálnic udělalo zásadní krok k modernizaci frekventovaného tahu I-53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi. Projekt, který má za cíl výrazně zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na této vytížené trase propojující Znojemsko s dálnicí D-52, má svého zhotovitele. Výstavba více než 20 kilometrů dlouhého úseku má začít ještě v letošním roce. Tak těšme se na to. Samozřejmě to bude nějaké omezení, ale silnice I-53 představuje podstatnou spojnici v dopravě od Brna a Znojma, potažmo tedy i od Rakouska. Pro řidiče současný stav vozovky a zejména způsob řešení křižovatek představují velké riziko. Zdravíme, pokud tudy zrovna jedete, za volant posíláme z Krokodýla další hit. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.